Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdí.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Vickymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga. A teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

V pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jambory, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

už je z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc se na vás těším.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady kolik, úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste
0: bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A v obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Prahy. A na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň.

0: manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky a také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenom, že když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo, na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla, kdyby něco paní odlítla, co mi dole, vždycky taky tam přejdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky. Je
3: určitě, to tak? Protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
2: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
3: Ano.
2: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem ji ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost. Měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karla Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenus Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A možná sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak bol? Ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno, děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme, hezký den přejeme, tak pozdravujte pejska.
3: Hezký den, zdravím pejska.
1: Ano, tak přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích, tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám... Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, très drôle. De la calefio, même bien, bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es Françoise. Chvilku koukali, pak řekli, pardon. A odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipnej a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, je globální. Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lepasí.
1: Na té chasi je končí pasi, on je řekl, on papa, on je se, on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi samozřejmě, vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásný,
3: doufám,
1: krásný.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já rozumět nebudu. Ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipského. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří. Ne, to je shoda jména.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brtavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mne rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Teďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavo, jak
1: ten je váš, dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se čísla si opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. No, teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno od sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježiš, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano, familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Tak. Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Paní Burešová, já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Bohodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No, a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No, obří.
2: Jo,
3: no, on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no, cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno. No,
2: no jo, bohužel.
3: Dobře. No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte
3: taky
1: se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník srdečný. Přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stál posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to. A ráda bych dala hlas za A. Uh-huh. A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a
1: děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano, ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, dobrý den, přeju tam pěkný den, hlavně zdravíčko, paní Saský Burešové i vám.
2: Děkuji.
5: A pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
2: Ano,
6: dobrý den, paní Burešová. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růže na Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: No, já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
8: Madame,
7: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti? Tady byli. Dětičky, honem si to zbalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Takže mám kráčet.
7: Petře. Propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, byl to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: Samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře! Já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja, jo.
7: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
7: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
7: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
7: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
7: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
7: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
7: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
8: Adolf s Dominem, já
7: ne,
8: to tušil.
7: Ne, no, to ne. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
7: Božák, on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda.
1: Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
2: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saskej Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Odsouzený Dominik Feri žádá o propuštění. Dnes může nahlédnout do spisu. Ulice Jablonce nad Nisou dnes zaplní festival pouličního jídla. Před 80 lety Kati popravili nacistického zločince K.H. Franka. Ráno bude slunečno, přes den čekáme více oblačnosti a začne se oteplovat. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Teplický okresní soud umožnil Dominiku Ferimu nahlédnout do spisu. Týká se jeho žádosti o předčasné propuštění z vězení. Podle mluvčí soudu Dany Kolářové je dnešní úkon neveřejný. Samotné jednání se uskuteční v úterý.
2: Bývalý politik se v teplické věznici odpikává od květa.

0: počasí.
1: 5:15, jaké máme počasí, tak aktuální ráno teploty 9 až 11 stupňů Celsia. Na radaru zatím nejsou k vidění žádné srážky na severu Čech. A předpověď tam mluví o tom, že nás čeká slunečný den. Ráno dopoledne polojasno, odpoledne potom převážně oblačno a večer se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty stoupají nahoru, budou se pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bývalá Monika Absolonová, 5 hodin a 20 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. No a teď se podíváme na mistrovství světa v hokeji, kde se opět děly věci. Český národní tým včera na hokejovém světovém šampionátu nehrál, jiní Češi si volný den během mistrovství světa neužili. Na led musí v každém utkání, které se hraje, tedy nejen rolbaři a uklidová Čecha, ale taky parta Čechů, která už se 16 let stará na mistrovství o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná si myslíte, že na začátku se to nalepí a pak už se jen dívají na hokej, jenže takhle jednoduché to opravdu není.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká tmuha od puku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
3: Já si to představuju, že vy jdete a máte sebou kousky vlastně barevných těch samolepek, nebo jak to děláte?
2: Přesně tak, máme sebou kousky barevných samolepek a bílé a pokud ten mantinel je jenom malinko poškozený, tak ho opravíme a pokud je hodně, tak ho rovnou celý přelepíme za nový.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy HOK, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení, tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo v ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj, tady trávíte od rána do večera bez jediného dne volna. My tady vlastně, naše firma tady dělá ještě i jiné věci, takže jsme tu většinou ještě týden před a opravdu dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No, kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumerová. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
4: Tak já si myslím, že určitě taky mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane, pokud nejsou, až asi jsou nějaký tour, kde si může člověk jako zaplatit a může se podívat. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že nalepovací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými?
2: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
1: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

Tak to byla Hana Zagorová, já už vás zvu ke zprávám. Podíváme se třeba do České Lípy, z mateřské školy se tam dnes mohou ozývat výstřely a pozor, jde jenom o cvičení, takže nemusíte mít žádné starosti. Víc vám řekne ve zprávách Petra Kříženecká v 17:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Mostě je dnes pro veřejnost uzavřený magistrát. Jak uvádí město na webu, důvodem jsou plánované servisní práce, které se dotknou všech pracovišť úřadu. Lidé si proto dnes nevyřídí běžnou agendu. Z mateřské školy v Arbesově ulici v České Lípě se dnes mohou ozývat výstřely. Mezi 8 a 14 hodinou tam složky integrovaného záchranného systému budou nacvičovat zásah proti aktivnímu střelci. Podle mluvčí radnice Kristýny Kňák-Albrožové budou dnes děti v jiné budově. Pětiletého samce zubra evropského z rezervace u Rokycan vyslali ochránci přírody na cestu do nového působiště. Jeho domovem se stane rezervace De Maashorst na jihovýchodě Holandska. Pětiletý zubří býk, narozený v zooparku v Chomutově, se tam připojí ke stádu zubrů, kteří v rezervaci žijí se skupinami divokých koní. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Freiburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne převážně oblačno. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích je uzavřena ulice Francouzská, probíhají tam stavební práce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 17:30 jste slyšeli od Petry Kříženecké, pěkné páteční ráno. Za chvilku vesele a zdravě po 13. hodině, to je náš dnešní odpolední program a pozvánku obstará doktorka Kateřina Zeithamlová už za malou chvíli. Pak se naučíme s babskými radami ranní rituál, který má povzbudit naše trávení. Tak si počkejte před 6. hodinou. Teď už písničky, které nestárnou, Ivona Přinosilová nebo Karel Gott.

0: Boty proti lásce a Ivone Přenosilová na Českém rozhlasu Sever. Dneska odpoledne, protože tu máme pátek, po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a s Patrikem Rozehnalem. A dneska se budou řešit problémy s čichem.
1: Dnešní téma, nazvali jsme ho ztráta čichu.
2: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že načas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
2: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
2: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
2: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si ho můžete zapsat. 221 553 770.
2: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
2: Téma je Ztratili jsme čich.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: 5:43. Jaké máme počasí na severu Čech, tak tedy aktuální teploty většinou od 9 do 11 stupňů, žádné srážky. Teď ráno a dopoledne čekejte jasno až polojasno, odpoledne pak převážně oblačno a večer se začne znovu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bývala Anna K. a na Českém rozhlasu Sever, už teď Babské rady, tedy opět se něco zajímavého naučíme. Tentokrát ranní rituál, může se nám to hodit, potřebujeme k němu citron, vodu a minutu času a prý má povzbudit naše trávení a také bychom měli vypadat svěže.
1: Babské rady.
2: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zpíval Michal David a na Českém rozhlasu Sever. Další zprávy. Přesně v 6 hodin dozvíte se třeba to, že řidičům v Lovosicích se prodlouží doba bezplatného parkování. I to vám řekne Petra Kříženecká. Přesně v 6.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Magistrát v Mostě je dnes z technických důvodů uzavřený. Řidičům v Lovosicích se prodlouží doba bezplatného parkování. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří na něj tisíce lidí z Česka i zahraničí. Po ránu čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teplotu dnes naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Magistrát v Mostě je dnes pro veřejnost uzavřený. Podle webu města je to kvůli plánovaným servisním pracím, které se dotknou všech pracovišť úřadu. Omezení provozu se týká celé budovy magistrátu. Lidé si proto dnes nevyřídí běžnou agendu. Otevřeno zůstává jen turistické informační centrum. Návštěvníci ale musí počítat s omezením platebních služeb. Z technických důvodů dnes není možné hradit služby bezkontaktně. Radnice v Lovosicích prodlouží interval pro bezplatné parkování ve městě. Na sociálních sítích o tom informovala mluvčí Denisa Richter. Od června bude nově možné parkovat v centru města až 30 minut zdarma.
4: Současných 15 minut dlouhý interval se prodlouží na dvojnásobek. Podle radnice je to kvůli reálným potřebám návštěvníků při vyřizování nákupu, návštěvy lékárny nebo pošty. Nově budou moci řidiči využívat také parkovací hodiny za čelní sklo auta. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
5: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
3: Těžce zraněná studentka pardubické střední školy po včerejším napadení nožem zemřela. Podezřelého útočníka policisté zadrželi těsně po činu. Zasahovali u pardubické střední průmyslové chemické školy v Poděbradské ulici. Podle hejtmana pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK bude škola až do konce týdne zavřená. Dodal, že k útoku došlo kvůli osobním problémům ve vztahu. Studentka zemřela po převozu do nemocnice.
2: Počasí.
3: Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno. Ojediněle se mohou objevit mlhy. Odpoledne přibude oblačnost a večer se opět začne vyjasňovat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Hoštce na Litoměřicku neprojedete ulicí Ostrovní, probíhají tam totiž stavební práce. Tolik zprávy v 6 hodin, já vám i nadále přeji šťastnou cestu a příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Do Dobré ráno, zprávy v 6 od Petry Kříženecké. Máme tu ráno páteční, ani dnes nechybí další kriminální případ ze severu Čech. Litoměřicích řeší případ podvodu, který začal úplně obyčejnou fakturou za zahraniční zájezd. Jak takový podvod vypadá, o tom slyšíte už za chvíli. No a pak pozvánka na víkend, 9. ročník dálkového pochodu po stopách rumburské vzpoury vám přiblížíme před 6:30. A samozřejmě nechybí ani písničky, které nestárnou. Jitka Zelenková nebo Jiří Korn.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Litoměřičtí kriminalisté řeší případ podvodu, který začal úplně obyčejnou fakturou za zahraniční zájezd. Jenže někdo po cestě změnil číslo účtu a peníze tak místo do cestovní kanceláře putovaly ke kyberpodvodníkovi. Poškozená organizace poslala přes 450 tisíc korun v domnění, že všechno probíhá standardně. Nakonec se ale ozval pracovník banky a upozornil na rizikový účet. Po následné kontrole účetní zjistila, že číslo účtu na faktuře vůbec nesouhlasí s původními údaji cestovní kanceláře. Policisté teď případ prověřují jako podvod a znovu upozorňují firmy i organizace, aby si při vyšších platbách vždycky pečlivě ověřovali bankovní spojení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, tedy 4:15. Dobré páteční ráno, teploty venku od 9 do 11 stupňů Celsia a žádné srážky. Ráno a dopoledne čekejte polojasno, pak oblačno a večer se začne znovu vyjasňovat, ale hlavně budou stoupat teploty, ty nejvyšší se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes tu máme pozvánku na křížem krajem, tedy na zajímavé cestování nebo pochod, chcete-li. A právě 9. ročník sobotní turisticko-historické akce, to je naše dnešní poznámka, jmenuje se Po stopách rumburské vzpoury. Z Rumburku do Nového Boru. Pozve nás Romana Kořínková z cestovního ruchu v Rumburku a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pojďme nejdříve k tomu názvu. Po stopách rumburské vzpoury. Připomeňme našim turistům tu historii.
3: Rumburská vzpoura byla pro protiválečné vystoupení vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády a zpočátku tato vzpoura byla reakce na nedostatečné zásobování, takže vojáci trpěli hlady, nevyplácený žolt a potýkali se se šikanou od svých důstojníků. No a tak vlastně tato vzpoura začala, trvala jenom jeden den. Byla ten den večer potlačena, když se vojáci vydali na cestu právě z Rumburku do toho Nového Boru, kde byli potlačeni. Takže proto po stopách rumburské vzpoury.
2: Pojďme tedy k naší trase. Vy jste říkala z Rumburku do Nového Boru, kolik to asi tak bude kilometrů?
3: Je to necelých 35 kilometrů. Začínáme na Lužickém náměstí v Rumburku, kdy od 7:30 do 8:00 zájemci, návštěvníci se mohou registrovat. Pokud by si někdo netroufal jít pěšky, tak může jet i na kole. I cyklisti jsou zváni a určitě i to se počítá. No a pak se vydáváme na tu dlouhou trasu. Cestou vlastně se zastavíme u pomníku rumburské vzpoury ještě v Rumburku, kde uctíme památku padlých tří vojevůdců a potom se pokračuje dál po značených trasách do Nového Boru.
2: Co se bude dít v cíli?
3: Účastníci se mohou těšit na občerstvení, určitě dostanou drobné odměny za to, že tu cestu zvládli, protože je to opravdu náročné. No a samozřejmě bude pro ně připraven i hudební program, kde vystoupí kapela Northwave.
2: A co na tento výlet máme mít vlastně sebou? Pořádnou kondici podle mě, 35 není zrovna málo, co ještě?
3: Tak určitě doporučuji dobré boty, protože to je základ všeho a určitě doporučuji sebou mít svačinu, protože to je taky potřeba, pití a jinak všechno ostatní už potom v cíli si odpočinou, dají si to drobné občerstvení, o kterém jsem mluvila a samozřejmě dobrou náladu, to je důležité, aby to všechno zvládli a počasí.
2: 9. ročník, to už je pochod tradiční. A jak jsem říkala před chvílí, 35 není zrovna málo. Jakou máte zkušenost s účastí turistů? Jaký je o ten pochod zájem?
3: Každý rok máme kolem 120 účastníků. V loňském roce se dokonce účastnilo 137 a z toho bylo 12 cyklistů, takže myslím si, že o to určitě zájem je.
2: Děkujeme Romaně Kořínkové za pozvání. Těšíme se v Rumburku na startu. Nashledanou.
3: Nashledanou a děkuju také za pozvání.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

4 minuty chybí do 6:30, to byl Jakub Smolík, přeju pěkné ráno a za chvilku další zprávy od Petry Kříženecké. Dneska se bude rozhodovat v místním referendu o budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Bedřichově. I o tom budeme mluvit ve zprávách už za malou chvíli.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Teplický okresní soud umožnil Dominiku Ferimu nahlédnout do spisu. Týká se jeho žádosti o předčasné propuštění z vězení. Podle mluvčí soudu Dany Kolářové je dnešní úkon neveřejný. Samotné jednání se uskuteční v úterý. O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově se dnes bude rozhodovat v místním referendu. Obyvatelé budou hlasovat na obecním úřadě od 8 do 20 hodin. Centrum Litoměřic dnes ožije muzejní nocí. Návštěvníkům se zdarma otevře například Severočeská galerie výtvarného umění, dílna ručního papíru nebo galerie Gotické dvojče, kde budou připravené koncerty i speciální workshopy. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Fríburgu se posunuli na druhé místo před český tým. Po ránu a dopoledne čekáme jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Odpoledne přibude oblačnost. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 85. kilometru u Petrovic stojí ve směru na Německo porouchané nákladní auto. Pravý jízdní pruh je proto neprůjezdný, očekávejte tam zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno, zprávy o 6:30 a Petra Kříženecká. Už za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech a pak si opět uděláme malý výlet, protože tu máme náš seriál o městech a obcích v Ústeckém kraji a tentokrát vyrazíme společně do Panenského Týnce. Tak se těšte před 19:00. Teď už písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Spálený nebo právě teď Ilona Čáková.

0: Zpíval Petr Spálený a my si teď můžeme říct, co přinese dnešní den na severu Čech. Připomínám, že máme pátek, dneska je 22. května. Co zajímavého se děje? V Chomutově vystoupí od 19 hodin v kostele svaté Kateřiny zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová, takové komornější podobě její tvorby. V Mostě můžete zajít na koncert v zahradě, je to na Hněvíně, a bude tam saxofonistka Sonja Sax se svým programem složeným z různých hudebních žánrů. Pokud se chcete pobavit, zaradovat, v Ústí nad Labem tradiční chabařovická pouť, ale pozor, je tu změna, ten letošní ročník se kvůli rekonstrukci chabařovického náměstí přesunul na letiště v Úžíně a nabídne tradiční pouťové atrakce i program pro rodiny s dětmi. A jednu pozvánku ještě na zítra, v Jílovém u Děčína 23. května 5. ročník turistického festivalu Turfest a Český rozhlas Sever pro vás z něj bude vysílat živě. Do areálu dorazí turisti z celého Ústeckého kraje i ze Saského příhraničí a připomínám, že živé vysílání uslyšíte hned dvakrát mezi 12. a 13. písničky na přání a od 14. do 15. hodin potom rozhovory se zajímavými hosty, které si k mikrofonu pozve Eva Bucharová. Tak se můžete těšit zítra v Jílovém.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Přeju pěkné ráno společně s námi a komu nesmí chybět informace o počasí a ty už pro nás má Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. I vám dobrý den.
1: Dobrý ráno.
0: Tak pojďme k tomu, jak vypadá pátek na severu.
1: Tak aktuálně máme jasno, skoro jasno a teploty celkem vysoko. Máme nejčastěji kolem 10-11 stupňů Celsia. Výjimkou je teď aktuálně jenom stanice Žatec, kde máme zatím jenom 7,6 stupňů Celsia.
0: A jak se bude počasí vyvíjet přes den?
1: Tak vypadá to, že aspoň minimálně v těch ranních dopoledních hodinách budeme mít takhle to skoro jasno, polojasno, odpoledne až oblačno, s tím, že dneska bez srážek a teploty očekáváme 22 až 25, možná na těch nejteplejších místech až přes 25 stupňů Celsia.
0: No a pojďme ještě k víkendu. Slyšeli jsme něco o třicítkách, o tropických teplotách. Je ta předpověď taková?
1: Je taková. Sobota bude absolutně nejslunečnější den. Tam očekáváme opravdu, že bude jasno, skoro jasno. Teploty se nám vyhoupnou přes těch 25 stupňů, skoro téměř na všech místech a očekáváme, že na těch nejteplejších se budou pohybovat kolem 28 stupňů Celsia, takže sobota už vidíme ten nárůst teploty. V neděli tam sice bude více oblačnosti, ono tam bude stále teplý vzduch, takže tam by ta třicítka být opravdu mohla, ale bude zase více oblačnosti a není vyloučena ani ojedinělá přehánka, takže ten dosa těší úplně na modrou oblohu, tak sobotu a v neděli zase ještě o stupeň dva tepleji.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuju za předpověď. Naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut tu bude 7. hodina a na Českém rozhlasu Sever teď otevřeme další z příběhů měst a obcí, protože cestujeme po Ústeckém kraji a že tady těch městeček a obcí opravdu máme. A Alena Škraňková nás dneska zavede do Panenského Týnce. Mimochodem najdete tam třeba jen třetí františkánský klášter v Čechách už z 13. století.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Městy Panenský Týnec na Lounsku má ve znaku černou orlici se zlatou zbrojí a jazykem. Zmínku o tomhle městečku můžeme najít v zakládací listině benediktínského kláštera v Kladrubech u Stříbra. V roce 1115 ji vydal český kníže Vladislav I. Název Týnec se odvozuje od slova otýnění neboli opevnění. A přívlastek Panenský pak od názvu řeholních panen klášterního řádu klarisek. Zajímavostí je, že historické jádro městy se má oválný půdorys. Klášter klarisek byl postaven ve 13. století jako třetí františkánský klášter v Čechách. Je součástí komplexu, který je od roku 1964 chráněnou kulturní památkou České republiky. S klášterem sousedí nedostavěný gotický chrám s barokní zvonicí. Nevíme, kdy přesně byl založen a kým. Pravděpodobně Plichtou, pánem ze Žirotína. Chrám stojí údajně na silné léčivé pozitivní zóně. Jeho magická síla přitahuje turisty a lidi, kteří hledají duchovní spojení s přírodou a historií. V Panenském Týnci se můžete zastavit i na půvabném hřbitově. Je tam hrobka Jana Tuskanyho anebo hrob botanika a cestovatele Benedikta Rösla.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Zprávy v 7 se blíží, protože za 5 minut už vám Petra Příženecká přinese další porci novinek. V Českolipské mateřské škole dneska nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. I to se dozvíte ve zprávách přesně v 7 hodin.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Tchajwanská společnost postaví v Ústeckém kraji logistické centrum pro chemikálie za zhruba 500 000 000 korun. V Českolipské mateřské škole dnes nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. O jejich podobě chce jednat. Po ránu čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teplotu dnes naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Nové logistické centrum pro chemikálie postaví tchajwanská firma v Ústeckém kraji. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Teď investor hledá místo pro jeho stavbu. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. V Ústeckém kraji jsou nevyužívané průmyslové areály i plochy po ukončeném dobývání uhlí. Podle Anny Ondrušové z agentury Czech Invest jsou tato místa pro investory atraktivní.
6: Je to náš druhý nejpoptávanější region po Moravskoslezském kraji, kde samozřejmě ty brownfieldové lokality a podolovaná území taky mají své výhody, ale Ústecký kraj jde do popředí právě díky té návaznosti na Německo a díky tomu napojení, které pro ty investory se stává stále důležitější.
4: Podle Czech Investu mají zájem o investice v Ústeckém kraji převážně firmy, které podnikají v automobilovém průmyslu nebo chemické výrobě. Z mateřské školy v Arbesově ulici v České Lípě se dnes mohou ozývat výstřely. Mezi 8 a 14 hodinou tam složky integrovaného záchranného systému budou nacvičovat zásah proti aktivnímu střelci. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, děti jsou dnes v jiné budově. Kolem budovy se může pohybovat větší množství zasahujících vozidel, která mohou zpomalit dopravu. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami. Ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat. Pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
7: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra. Sport.
4: Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďané zvítězili nad Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko.
5: Počasí.
4: Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, ojediněle se mohou objevit mlhy. Odpoledne přibude oblačnost a večer se opět začne vyjasňovat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až 26 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na silnici číslo 253 v Ústí nad Labem u Předlic v ulici Chabařovická došlo k dopravní nehodě se zraněním. A na dálnici D8 na 85. kilometru u Petrovic je ve směru na Německo uzavřený pravý jízdní pruh. V tunelu totiž stojí odstavený kamion.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, tak to byly zprávy v 7. Petra Kříženecká a já přeju hezký pátek společně s námi, pokud stáváte. Už za chvilku se podíváme do kalendáře a budeme mít opět zajímavá výročí ke dnešnímu datu, tedy ke 22. květnu. A pak pojedeme do Litvínova. Hokejisté začali s tréninkem na novou sezónu, o změnách kádru, ale zatím klub mlčí. A proč? To vám možná řekneme před 7:30. Teď ovšem písničky, které nestárnou, Věra Špinarová nebo Leona Machálková.
5: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 11 minut, dobré ráno, Český rozhlas Sever a také pohled do kalendáře. Máme 22. května, Petr Jungmann našel opět spoustu zajímavých výročí a nejen jich.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do cely Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut

0: Zlatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, aktuální teploty venku většinou od 9 do 12 stupňů Celsia, začíná se oteplovat a oteplovat se vlastně bude po celý den. Na radaru žádné srážky, protože teď ráno, dopoledne jasno až polojasno, odpoledne pak bude víc oblačnosti a večer se začne znovu vyjasňovat a teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životě.

0: Magdalena a Jelen. Dobré ráno na Českém rozhlasu Sever, kde teď míříme na hokej, ale nikoliv na mistrovství světa. Půjdeme mnohem blíž, zůstaneme na severu u nás do Litvínova. Jako na Trni jsou určitě fanoušci. Severočeský klub se sice udržel v nejvyšší soutěži, ale vedení zatím neoznámilo příchod ani jedné posily pro další ročník. A pořád se čeká, až se dokončí převod klubu od společnosti Orlen Unipetrol na nového majitele, tedy skupinu, v jejímž čele jsou litvínovské legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela.
1: Na stadionu už pracuje Robert Reichl, který vedl tým v závěru minulé sezóny a v novém ročníku bude hlavním trenérem. Z klubu odešli asistenti Jakub Petr a František Ptáček a také kondiční trenér Jakub Jirgle. Nové složení trenérského štábu ale olympijský vítěz ještě neprozradil.
2: V obsazení vím, ale neřeknu vám. Tomu to jako se snažíme dávat nějak dohromady. Mužstvo trénuje. Musto se připravuje, takže tak nějak fungujeme, jako kdyby to běželo.
1: Někteří litvinovští hokejisté už se připravují pod vedením nového kondičního trenéra Tomáše Svobody, který přišel z Litoměřic. A hráče už nestresují podle útočníka Ondřeje Jurčíka obavy ohledně nejisté budoucnosti jako loni.
3: Myslím, že taky uvolněnější, jako jiný, než to bylo minulý rok, když se vědělo vlastně už od začátku, že nebude sponzor. Teď čekáme jenom na přepis, takže je taky uvolněnější, máme prostory, kde můžeme cvičit, můžeme jít do sauny na regeneraci, kde minulý rok jsme hledali, kde co budeme trénovat a tenhle rok je to takový pohodlnější.
1: Litvínov už oznámil několik hráčských odchodů. Nedočkaví fanoušci se oznámení nových posil stále ještě nedočkali.
2: Hráči, kteří přijdou noví, tak se podepíšou, až bude přepsána licence. My chceme pracovat s klukama, který tady chtějí být, který budou pracovat tak, jak jim bude řečeno, a budou připravený a ne, jak to probíhalo loni. Tak nějak tomu z toho je složený, ale určitě tady nebude tolik cizinců, co tady bylo loni.
1: Prozradil Robert Reichl, ten zároveň objasnil jednu přestupovou spekulaci týkající se jeho syna Christiana. Český reprezentant se z Německa do mateřského klubu nevrátí.
2: Syn podepsal novou tříletou smlouvu v Mannheimu. Jako on ji podepsal už během té sezóny, co teď byla, a má další tři roky v Mannheimu. Tohle nebylo na pořadu hned.
1: Reichl naopak nechtěl komentovat další spekulace ohledně příchodu Davida Kempfa nebo Jana Mišáka. Potvrdil ale setrvání bratrů Kašových.
2: Kašovní zůstávají v Litvínově, já nemyslím, že by měli někam odejít. A máme nějaký plán tady s tím mužstvem a když ten plán vyjde dobrý, tak tady doufám, že dohraju kariéru.
1: Řekl Robert Reichl, který povede hokejisty Litvínova v novém ročníku typ Sport Extraligy. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty bude 7:30 a na Českém rozhlasu Sever. Za chvíli také další zprávy, které přinese Petra Kříženecká. Historický motorový vůz Hydra vyjede na nostalgickou jízdu z Tanvalu do Kořenova. I to vám řekneme ve zprávách, které tu budou přesně v

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Mostě je dnes pro veřejnost uzavřený magistrát. Jak uvádí město na webu, důvodem jsou plánované servisní práce, které se dotknou všech pracovišť úřadu. Lidé si proto dnes nevyřídí běžnou agendu. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci. V Oseku nad Teplicku budou venkovní bazén čistit chemickými prostředky. Plovárna tak už nebude patřit do kategorie přírodní koupaliště. V předchozích letech zkoušelo město čistící bakterie. V rozlehlé nádrži bylo ale jejich použití komplikované. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Freiburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Po ránu a dopoledne čekáme jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Odpoledne přibude oblačnost. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově došlo k nehodě v ulici Vinohradská a na dálnici D8 mezi 83. a 87. kilometrem ve směru na Německo je uzavřený tunel. Aktuálně tam probíhá odtah porouchaného nákladního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Petra Kříženecká přinesla další zprávy, je krátce po půl osmé a my se za chvilku vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. Včera byl Mezinárodní den čaje, takže jsme si povídali o čaji. No a před 20:00 si řekneme, jak je to v Čechách s dřevostavbami. Dneska už se opravdu docela hodně využívají i pro rodinné domy. My o tom uslyšíme před 20:00 v naší reportáži. Teď ale písničky, které nestárnou. Připraven je Petr Novák a teď zahraje Lucie.

0: Petr Novák, Český rozhlas Sever, 7 minut po půl osmé. Tak a vracíme se ke včerejšímu Dáme řeč. Včera byl totiž Světový den čaje, takže jsme si povídali o čaji, patříte mezi milovníky a znalce, jaké druhy čaje pijete nejradši a zavolala nám taky Jiřina Zloun.
1: Dobrý den, já vám taky přeju.
2: Už jste měla čaj dneska po ránu?
1: Měla, no vlastně si ho vařím každý den.
2: Ano.
1: Jo, ráno vždycky bylinkovej a přidávám třeba k tomu ještě skořici. Citron,
2: jo.
1: No a pak odpoledne na večer už pak zase nějaký dobrý čaj, jo, buď sypatý, jo, nebo ovocný. Prostě jak sáhnu. Vždycky, když jsme někde a mají tam něco dobrého nebo něco jiného než u nás v Lounech, tak si to koupím, no. Nepřemýšlím tak nějak nad tím, jak se říká.
2: Jo, a musíte mít ten čaj slazený?
1: Ne, nesadím.
2: Ne, nesadím,
1: jenom málo kdy, jo, ale jinak ne.
2: A ty bylinky si nazbíráte sama nebo koupíte?
1: To bývalo, když jsem byla jako dítě. Jablíčko jsme sušili, švestky jsme sušili, jo, a pak v zimě byl z toho čaj.
2: A když přijde návštěva, tak jí čaj uděláte?
1: Pokud ho chtějí. Většinou je to kafe a to si vždycky musím smát, protože my s manželem pijeme jenom turka.
2: Jo.
1: Tak vždycky říkají, už nechcem. A daj si čaj.
2: Jo, jasně.
1: Tak si dám vybrat.
0: I dneska po 9. hodině dáme řeč a tentokrát budeme cestovat a zeptáme se vás na vaše cestovatelské plány nebo sny, zeptáme se, kam byste se ještě třeba v životě chtěli podívat nebo naopak, kde už jste byli, jestli cestovkou nebo na vlastní pěst. Takže po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: Počasí na severu Čech, aktuální teploty většinou od nějakých 9 do 13 stupňů Celsia, ale už se docela začíná oteplovat a oteplovat se bude vlastně celý den. Čekejme nejdřív jasno až polojasno, odpoledne pak oblačno a k večeru se začne znovu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, někde až 26 stupňů Celsia.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je právě 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever a my se teď budeme zajímat o dřevostavby u nás. Dneska, a to už jste si určitě všimli i pohledem kolem sebe, jsou vcelku běžnou součástí českého stavebnictví. Zatím jich pravda není tolik jako třeba v severských zemích nebo v Rakousku, ale podle dat Českého statistického úřadu je jejich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhody dřeva hlavně udržitelnost tohoto materiálu a taky možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný Lukáš Weiser. Dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantu. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Růže na Českém rozhlasu Sever, no a my už vás můžeme pozvat ke zprávám. Blíží se 8. hodina, dozvíte se třeba to, že místní referendum dneska může rozhodnout o budoucnosti lyžařského střediska v Bedřichově, tedy toho sjezdařského samozřejmě. Víc informací vám řekne Petra Kříženecká, počkejte si na zprávy přesně v 8.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Odsouzený Dominik Feri žádá o propuštění, dnes může nahlédnout do spisu. Místní referendum dnes může rozhodnout o budoucnosti lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově. Dnes začíná v Litoměřicích muzejní noc. Po ránu čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Teplický okresní soud umožnil Dominiku Ferimu nahlédnout do spisu. Týká se jeho žádosti o předčasné propuštění z vězení. Podle mluvčí soudu Dany Kolářové je dnešní úkon neveřejný. Samotné jednání se uskuteční v úterý.
3: Bývalý politik si v teplické věznici odpikává od května 2024 tříletý trest za sexuální násilí. Projednání žádosti o předčasné podmínečné propuštění téměř 30-letého Dominika Feriho teplický soud v polovině ledna zamítl. Ústecký krajský soud věc okresnímu soudu vrátil. Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově se bude dnes rozhodovat v místním referendu. Hlasuje se od 8 do 20 hodin na obecním úřadu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé budou odpovídat na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti. Centrum Litoměřic dnes ožije muzejní nocí. Návštěvníkům se zdarma otevře například Severočeská galerie výtvarného umění, dílna ručního papíru nebo galerie Gotické dvojče, kde budou připravené koncerty i speciální workshopy.
4: V knihovně Karla Hynka Máchy si mohou zájemci od 4 hodin vyrobit záložku do knihy ze dřeva a papíru. Otevřená bude také vyhlídková věž Kalich nebo galerie marionet. A Sváťovo dividlo bude pro nejmenší hrát pohádku o Broučkovi. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze kati popravili nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror nebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná. Přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno a ojediněle se ještě mohou objevit mlhy. Odpoledne přibude oblačnost a večer se opět začne vyjasňovat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: K dopravní nehodě došlo v Litvínově v ulici Podkrušnohorská. Při nehodě došlo ke zranění. Na dálnici D8 na 85. kilometru ve směru na Německo počítejte se zdržením. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh kvůli odstavenému kamionu v tunelu. Tolik zprávy v 8 hodin. Já vám přeji šťastnou cestu a příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno, Český rozhlas Sever, tak to byly zprávy v 8 hodin a Petra Kříženecká. Za chvilku se podíváme na zajímavé věci, které jste nenašli v učebnicích a budeme pátrat o nejrychlejších savcích na souši i ve vodě. Pak oslavíme narozeniny. Bob Dylan, básník s harmonikou, v neděli se dožije 85 let. No a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, No Name nebo Pavel Bobek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 10 minut po 8 se na Českém rozhlasu Sever zeptáme na věci, které v učebnicích nenajdete. A třeba dnes se budeme ptát na nejrychlejší savce, a to jak na souši, tak ve vodě. Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý. Jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, počasí na severu, tak aktuální teploty od 10 do 14 stupňů, ani kapka na radaru. Teď ráno a dopoledne bude spíš sluníčko, odpoledne převážně oblačno a k večeru se znovu začne vyjasňovat. Ale otepluje se, ty nejvyšší denní teploty se dnes dostanou na 22 až 25.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla PH, ale my se teď na Českém rozhlasu Sever budeme věnovat jinému slavnému muzikantovi. Bob Dylan totiž slaví v neděli 85. narozeniny. Pořád vyráží na turné, pořád mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k letčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Dobré ráno s Petrem Beranem.

Za 3 minuty už bude 9:30 a tak uslyšíte další porci novinek. Ano, čekají nás zprávy s Petrou Kříženeckou. A co se dozvíte? Třeba to, že v Ralsku začíná mezinárodní tábor skautů. Víc si o něm řekneme 8:30 ve zprávách.

0: deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nové logistické centrum pro chemikálie postaví tchajvanská firma v Ústeckém kraji. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Teď investor hledá místo pro jeho stavbu. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě. 5letého samce zubra evropského z rezervace u Rokycan vyslali ochránci přírody na cestu do nového působiště. Jeho domovem se stane rezervace De Maaserhorst na jihovýchodě Holandska. 5letý zubří býk narozený v zooparku v Chomutově se tam připojí ke stádu zubrů, kteří v rezervaci žijí se skupinami divokých koní. V Česku přibývá dřevostaveb, minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Friburku se posunuli na druhé místo před český tým. Po ránu a dopoledne čekáme jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Odpoledne přibude oblačnost. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/38 v Doksech na Českolipsku se po dopravní nehodě aktuálně jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. K nehodě došlo v křižovatce a na místě jsou záchranné složky. Počítejte tam s omezením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly zprávy o 8:30 a já přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Připomínám, že máme pátek a pak se podíváme do Oseka na Teplicku. Tam přestanou vodu čistit pomocí bakterií a po několika letech se na koupališti vracejí zpátky chemii. Proč? I o tom uslyšíte v naší reportáži. Teď už ale písničky, které nestárnou, Olga Blechová s Valdemarem Matuškou nebo právě teď Marek Lambora.

0: Boty toulaví, Olga Blechová, Valdemar Matuška. Pojďme si říct, co přinese dnešní den. Máme tu pátek, je 22. květen. Začneme v Chomutově, tam vystoupí od 19 hodin v kostele svaté Kateřiny zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová. Koncert nabídne trochu komornější podobu její tvorby, už to, že je to samozřejmě v kostele. V Mostě od 17 hodin zazní koncert v zahradě na Hněvíně. Bude tu saxofonistka Sonia Sax se svým programem, složeným z různých hudebních žánrů. Ústí nad Labem chabařovická pouť. Proč říkám v Ústí nad Labem chabařovická? No protože letošní ročník se kvůli rekonstrukci chabařovického náměstí musel přesunout na letiště v Úžíně. Takže o víkendu tradiční pouťové atrakce i program. A ještě jedna pozvánka na zítra v Jílovém u Děčína je pátý ročník turistického festivalu Tourfest. Český rozhlas Sever nesmí chybět, budeme odsud živě vysílat. Do areálu zámku Jílové dorazí vyznavači turistiky z celého Ústeckého kraje a vy nás uslyšíte z Jílového hned dvakrát zítra v přímém přenosu mezi 12. a 13. hodinou a od 14. do 15. pak rozhovory se zajímavými hosty a Evou Bucharovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za minutu 8:45. Jaké máme počasí? Tak je slunečno, teploty okolo 13 stupňů Celsia a teď ráno a dopoledne ještě můžeme čekat jasno až polojasno. Odpoledne převážně oblačno a k večeru se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vaší.

0: Paolo Habera a tým Český rozhlas Sever. Za 10 minut bude 9 hodin a pojďme na koupaliště, má se oteplit. O víkendu bude možná až 30 stupňů Celsia podle předpovědi meteorologů. Letní sezona se tedy blíží a koupaliště se připravují na otevření. Provozovatelé finišují s opravami, napouštějí bazény, kosí se tráva. No a my se podíváme do Oseka na Teplicku, kde navíc řeší změnu ve způsobu čištění vody v betonové nádrži. Místo dosavadních bakterií se po několika letech vrací k chloru.
1: Tohle, co teda slyšíme, to souvisí s tím čištěním.
2: Ano, teď vlastně služby města Oseka to postupně odpouštějí koupaliště a čistí. A čistí se to jenom sodou, no, to, co máme povolení prostě.
1: Uh-huh. Se starostou Václavem Krtkem z uskupení Osek všem míříme k vypuštěnému venkovnímu bazénu.
2: Tam asi největší posun teďkon je, že žádáme na vlastně na změnu užívání z přírodního na umělý koupaliště. Máme udělaný už revize na chemii, takže podmínka udržet kvalitu bazénové vody. Jo, takový, která by odpovídala kvalitě umělého koupaliště.
1: Takže už jsme na koupaliště, tady ještě je nápis přírodní koupaliště.
2: Jo, to se všechno bude měnit, protože my musíme změnit provozní řád, aby odpovídal prostě všem právním předpisům a tomu stavu vlastně faktickému, jaký tady je.
1: Jak jste říkal, je to změna oproti těm dvěma předchozím letům, kdy jste tady zkoušeli jiný způsob čištění koupaliště.
2: Protože tím, jak je ta umělá folie, tak samozřejmě při používání těch bakterií se nad ně dělal takový sliz, který klouzal, a to bylo vlastně asi to nejhorší, co na tom koupališti bylo. Jinak ta voda pořád vycházela čistá, byla průhledná, ale bohužel to dno bylo špinavý. No.
1: Některým návštěvníkům vadilo i to, že voda v koupališti měla tmavou barvu.
2: Věříme, že když to bude spálený od toho chloru, že to prostě bude líp, nebude to klouzat.
1: Čistící bakterie tady nasadili před 2 lety, aby mohli koupaliště provozovat jako přírodní. Teď mají podle starosty Krtka během roku vyzkoušet účinnost čistírny vody a povolených chemikálií. Otevřou v polovině června. Koupaliště Červený Hrádek v Jirkově na Chomutovsku chce sezonu zahájit v červenci. Končí tam modernizace za asi 35 milionů korun. Město nechalo postavit nové tobogány a do bazénů natáhnout speciální folie. Z Oseku Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut už tu bude 9. hodina a s ní také Zdeněk Lukesle a další vydání pořadu Dáme řeč. Zdeňku, o čem dneska? Ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím, bude hezky, tak budeme cestovat.
0: Ano.
1: Cestovatelské sny probereme. Jaké máte nesplněné cestovatelské sny? Kam byste se ještě chtěli podívat? A kam by se chtěli ještě podívat?
0: Tak já jsem se už leckam teda podíval, ano. Musím říct. Myslím si, že člověk musí taky vědět, jaký je jeho zdravotní zhruba stav a co tak zvládne. Takže jo. Na Mount Everest už bych jako nechtěl, ano. Aby mě tam nějaký šerpa tahnul na zádech. Na horách, myslím, že hory už pro mě asi moc nebudou nějaké vysoké, ale rád bych se podíval, a to tě možná pobaví, na olympiádu.
1: Na olympiádu?
0: No.
1: Čověče,
0: tak... Kdyby byla někde poblíž, jako do Austrálie by se mi asi nechtělo, ale no. Normálně bych, mám takový cestovatelský sen, že se podívám ještě ve svém životě živě na olympiádu na letní.
1: Teď bude v Los Angeles.
0: No, to je právě ono. Takže tam jako se nechystám, ale kdyby to bylo někde po Evropě, tak bych rád vyrazil. Ale jinak pro letošek třeba těším se, že dojedeme na kole, na cyklostezce druhou půlku Mohanu.
1: To je
0: mám rád plán. Řeky evropské, ano. Takže ještě nám chybí polovina Mohanu, tak to máme letos v plánu.
1: To je krásný plán. Vaše cestovatelské plány a sny probereme po 9.
0: Teď už se loučí Petr Beran. No a pokud budete vstávat s Českým rozhlasem Sever i dál, určitě se ještě uslyšíme. Užívejte si pátek.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Magistrát v Mostě je dnes z technických důvodů uzavřený. V Libereckém kraji dnes začíná muzejní noc. Nově bude v centru Linzerka. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Rektoři navrhují, aby jednotné testy zajistil stát. Převládá jasno až polojasno, odpoledne čekáme zvětšenou oblačnost a teplotu dnes naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré začínající dopoledne. Magistrát v Mostě je dnes pro veřejnost uzavřený. Podle webu města je to kvůli plánovaným servisním pracím, které se dotknou všech pracovišť úřadu. Omezení provozu se týká celé budovy magistrátu. Lidé si proto dnes nevyřídí běžnou agendu. Otevřeno zůstává jen turistické informační centrum. Návštěvníci ale musí počítat s omezením platebních služeb. Z technických důvodů dnes není možné hradit služby bezkontaktně. Lidé dnes můžou navštívit kulturní instituce i po setmění. Liberecký kraj se zapojuje do celorepublikové muzejní noci. Akce ve více než desítce institucí začíná v 18 hodin. Letošní organizaci převzalo Liberecké severočeské muzeum. Co pro návštěvníky chystá, přibližuje jeho mluvčí Petra Slováková.
2: Bude to noční stezka části expozice nebo možnost se zapojit do soutěže k aktuální výstavě Fast and Furious, ke které bude i komentovaná prohlídka. Velmi poptávané jsou prohlídky podzemním depozitářem.
1: Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
3: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
1: Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 42 korun a 31 haléřů. To je o 12 haléřů méně než včera. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 45 korun a 23 haléřů za litr. Oproti včerejšku o 15 haléřů víc. Ministerstvo bude maximální ceny na každý den zveřejňovat zatím do konce měsíce.
0: Počasí.
1: Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne zvětšenou oblačnost a večer se opět začne vyjasňovat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů, v poleví a po ohří až 26 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 137 cm. Průtok 93 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 135 cm. Tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 135 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D6 na 82. kilometru u Lubence došlo ve směru na Karlovy Vary k nehodě. A v České Kamenici na Děčínsku čekejte omezení v ulici Smetanova. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český rozhlas Sever s vámi. Budeme cestovat, jaké máte cestovatelské sny, plány, jaké místo byste chtěli ještě v životě navštívit a proč. Tak Petruš, jaké máš cestovatelský sny, co bys si chtěla vidět?
5: Tak od dětství můj velký cestovatelský sen je Amerika, třeba Kalifornie. A teď jako bych se taky ráda podívala v nejbližší době třeba do Santovy vesničky ve Finsku.
4: Tak to jsou dvě rozdílné destinace docela. No tak já ti popřeji, ať ti jedno nebo druhé vyjde. Co chystáš Děkuju. Na letošní léto?
5: Letošní léto ještě vůbec nevíme, to bude asi nějaký last minute nebo někde tady po Česku vyrazíme.
4: Tak ať se ti tam líbí. Děkuji. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jaké máte cestovatelské plány, sny vy. Volejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Beatles, teď Buty.
0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever, vaše cestovatelské sny, plány. Jaké místo byste ještě chtěli v životě navštívit? Zasněte se, ano, a zavolejte. Já moc rád cestuji, ale zásadně po Evropě, jiné světadíly mě zatím jako moc nelákají a snažím se každý rok poznat něco nového. V loni naposledy to byla nádherná Andaluzie, ta mě fakt překvapila. To je krásné místo, není to nic velkého, je to, dá se říct, v dosahu, ta vzdálenost dosahu autem od nás z České republiky a je tam fakt nádherně, takže doporučuji. Děti jsme se zeptali ve školkách a ve školách, kdo je to cestovatel?
1: Kdo je cestovatel?
2: Ten třeba může pocestovat celý svět a potom zase letět na jiný svět.
1: Kam až se cestovatel může dostat?
2: Do Antarktidy.
1: Až tak daleko, jak se tam dostane?
2: Takovým terénním autem. Až letadlem, vlakem nebo autobusem.
1: A kde je ta Antarktida vlastně?
2: Je to moc daleko, tam by nedošla ani noha.
1: A jak to tam vypadá?
3: Tam jsou třeba nějaký vopice.
2: Tam jsou takový stromy a nahoře rostou banány anebo kokosy. A jsou tam různý zvířata. Chameleon, lev a gepard.
1: Zná

0: ať tady na to cestování nejsem sám. Můžete napsat e-mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: teď otálec. Český rozhlas Sever, s vámi dneska probíráme vaše nesplněné či splněné cestovatelské sny. V prvé řadě jako mým snem je Portugalsko. Už to vypadalo, že to leto sklapne, jakože tam zaletíme, ale nakonec nebylo dostatek času a na týden se tam nevyplatí letět, tak se těším na příště. No a pojďme na další telefonát, na ten první. Na telefonu je Vašek z Postoloprt. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jaké jsou vaše nesplněné nebo splněné cestovatelské sny?
1: Já mám vlastně nesplněný sen, mám jeden, vždycky jsem se chtěl strašně podívat do Japonska.
0: Japonsko?
1: Jo, Japonsko, ale nelákají mě velkoměsta.
0: Jo, takže příroda.
1: Lákají mě, ne, malý města.
0: Malý města?
1: Malý města, jakoby tradiční, autentický, s autentickým jídlem, s doopravdickýma Japoncema a tak.
0: Jo. No a tam byste si dal něco dobrého, předpokládám, máte?
1: Tam by jsem se chtěl podívat prostě za prvý, jakoby obdivu zručnost japonských řemeslníků ve všech oborech, který ano. Prostě dělají, jestli to je porcelán, nebo pera, nebo nože, nebo cokoliv prostě. Ta jejich touha po dokonalosti mě prostě fascinuje. A samozřejmě jídlo. Je to sice problém, protože mám alergii na ryby, tak...
0: Jo, tak ty jsou všude.
1: To byl trochu problém. No. Ale je spousta bezrybejch japonských jídel, takže...
0: Jo. A už to bylo třeba na spadnutí, že už jako jste si říkal...
1: Nebylo to nikdy ani na spadnutí, je to fakt jenom sen.
0: Je to sen.
1: Snad takový z těch splnitelných, co mám, tak by jsem se chtěl podívat do Řecka, do Termopil, k památníku Spartanů.
0: Jo.
1: A to si asi splním.
0: To já si myslím. A jaký máte plán na letošní léto?
1: Letošní léto já budu pracovat.
0: Ano.
1: A když to vyjde, tak na podzim pojedu do Řecka.
0: Takže Řecko tam bude. No tak krásný.
1: Jo, nevím, jestli se podívám i na ten památník, ale

0: Ale prostě Řecko mě čeká ano. jako posledních 30 let, takže...
1: Ano, já mám pro vás tajnou zprávu, jo?
0: Ano.
1: Z Řecka je to do toho Japonska blíž?
0: No a to já bych mohl, jakože by to byla jako přestupní stanice.
1: No, ano, přesně tak.
0: Jakože bych řekl Kalimera a pak hned Konnichiwa.
1: Ano, ano, to je dobrý nápad, co? Jo.
0: Super, tak já jo? to vezmu do Japonska přes antény.
1: Dobře, tak díky za telefonát a mějte se hezky.
0: Se hezky, naschle.
1: Naschle, tolik Vašek z Postoloprt. Napsala nám i Lenka na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Letos v květnu jsem si jeden sen splnila a byli jsme v Dolomitech. Určitě se tam chci po sezóně vrátit. Cestujeme zásadně bez cestovky, hledáme ubytování přes Booking, moc neplánujeme, hlavně, že máme kde přespat. Chceme si prodloužit léto a na podzim letět do Řecka. Řecko miluji. Konkrétní destinace vybíráme především podle ceny letenek, my si to umíme udělat hezké všude. Jsme s manželem dost gurmáni, rádi do místních podniků zajdeme. Představa all inclusive dovolené mě třeba děsí, zkusila jsem si to, ale přijde mi, že člověk vůbec danou zemi nemůže poznat a pak vše hodnotí podle hotelu a strojených výletů. Můj velký sen je Aruba. To slyším poprvé. Tam musí být krásně. Zavolejte 475 212 212. Dáme řeč, jaké vy máte nesplněné cestovatelské sny.
2: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na Shledanou v Jílovém u Děčína.
3: Český rozhlas Sever.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Jaké jsou vaše cestovatelské sny? Mým dalším snem je Irsko a Skotsko. Tyhle země bych rád projel. Co mě brzdí je to, že bych se asi bál řídit na druhé straně. A vůbec by mi teda nevadilo počasí, abych si to v tom dešti užíval. Je to pro mě hodně romantická krajina. A taky Polsko, pořádně tuto zemi projet. Byl jsem tam jen párkrát, takhle jako na skoka. Je to určitě úchvatná země. Pojďme na další telefonát. Na telefonu je Kamila ze Žadce. Hezký den, zdravím.
1: Dobrý den, já taky vás zdravím.
0: Dobrý den, tak jaký je váš cestovatelský sen?
1: Já si zeslavím rádio, stačí, že vás slyším jednou. Takhle, Řecko, v 90. letech jsme ho projeli s manželem a třemi dětmi na měsíc. Kompletně Maďarsko a tak dále. Dojeli jsme Atény, Olymp, Tolo, což je Peloponovský poloostrov. Celý jsme to projeli a byli jsme tam měsíc. Bylo to velice krásná dovolená, poučná samozřejmě v historii. Domnívám se, že pokud někdo chce poznat, co bylo, když bývalo bylo, měl by to Řecko opravdu poznat.
0: Jo.
1: Památky jsou úžasné, je tam jenom jedna obrovská nevýhoda. Manžel mi sestry by řekl, který nás tenkrát tam trochu prováděl po památkách. Řekové, což asi netušíte, mají všechny památky zadarmo, včetně příslušníků.
0: Aha. Tak.
1: Jako rodiny. Takže přijdou, ukážou si svoje, dnes řekl, kdo jde se mnou, je zadarmo.
0: Aha, to je zajímavý.
1: To jsem vůbec nevěděla, to až právě mě Ivan o tom přesvědčil,
0: ano,
1: že to takhle tam prostě existovalo.
0: Tak.
1: Lidé tam byli vstřícní. Velmi mě zaujala jedna věc a to bylo, když jsme dojeli až skoro pod Olymp, tak tam byla kouzelná cesta, jako cedule. Olymp 5 hodin pěšky.
0: Krásný.
1: Bylo to fakt jako prostě doporučuji každému ten čas si najít a tu historii si projít.
0: Ano, no.
1: Ale předtím si o ní něco přečíst.
0: Jasně. No a to je splněný sen. A jaký máte nesplněný cestovatelský sen?
1: To nebyl sen, to se splnilo víceméně tím, že jsme měli zájem o tyhle věci.
0: Jo. A kam byste se ráda vydala? Máte nějaký sen cestovatelský?
1: Já kam bych se ráda vyjela, vzhledem k tomu, že znám Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Německo, Polsko, tak bych docela ráda buď do severních zemí. Ten úplně jich mě neláká, tam je moc světel na můj vkus, ale spíš tam, kde je příroda. Milovala jsem, byli jsme i v Rakousku, tam se ráda vracím se tam postupně během 3-4 let na stejné místo s výškama dál.
0: Ano.
1: Pod Dachstein a podobně.
0: Jasně.
1: Prostě tam, kde je krásná příroda.
0: Takže příroda vede. Dobře, já vám děkuji za telefonát, ať se vám
1: nevyplní.
0: Mějte se hezky. Naschledanou. Tak tolik další z telefonátů. Už jsme byli tedy v Řecku, severní země, severské země. A teď nám píše i Jitka svůj cestovatelský sen. Jsem si splnila dřív, než jsem o něm začala snít. S manželem jsme se vydali na 3 měsíce směr Asie. Ne teda, že bych byla vyloženě proti, to určitě ne. Strávili jsme krásné léto v Mongolsku. Bylo to krásný, jen my dva. Nádherná příroda, stáda dobytka, hlavně koní. Moc ráda na Mongolsko vzpomínám. Tak jaké vy máte cestovatelské sny? Nebo jaké sny cestovatelské už jste si splnili? Volejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Český rozhlas Sever s vámi. Já jsem rád, že jsem se dovolal cestovateli, který všude vždycky někde trajdá, tak jsem rád, že teď je na telefonu Petr Liftner, náš kolega. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Zdeňku, hezký den všem posluchačům.
1: Tak ty jsi byl nedávno v Jižní Americe.
2: Ano.
1: Už ani nevím, jaký zemi se to, mě se to tam plete, ty země dohromady.
2: Jo, ale tak to, já jsem byl, když se vezme trojmezí Brazílie, Paraguay, Argentina, tak tam.
1: Jo, tam.
2: A takový vlastně vnitrozemí, já se směju tomu, že jsem byl v Jižní Americe, ani jsem se nevykoupal v moři, v oceánu.
1: No, ale v řece ses vykoupal, ne, nějaký?
2: V řece jo, pak mi říkali, že tam jsou piraně, ale dopadlo to stajku.
1: Dopadlo to dobře. To byl tvůj cestovatelský sen?
2: No byl, ale krátký, trval jako rok, mě to nikdy nenapadlo. A pak jsem dostal tenhle šílený nápad, že to učiníme, tak jsem se na to připravoval a byl. A myslím si, že od teďka mám sen se tam vrátit.
1: Fakt? Jako už třeba s rodinou celou? Nebo tu necháš?
2: No, myslím si, že určitě, protože to, co jsem tam viděl, to, o to se člověk chce vždycky podělit s těma nejbližšíma, ať to taky vidí, protože budou překvapený pozitivně. Jak je to tam krásný, no. Ano. Jak je to jiný a krásný.
1: A máš ještě nějaké cestovatelské sny?
2: No tak abych takhle, já jako by do dálek a do jiných kontinentů jsem v životě nemířil, to mě napadlo prostě až loňskou zimu, ale letošní máme naplánovaný trasy po České republice, protože ano. Mám spoustu koncertních zastávek a vždycky to děláme tak, že když jedu písničkářsky sám, tak jedu s rodinou, spojíme to s tím hraním, přespíme, podíváme se, kde je zámek, kde je hrát a kde je něco pro malou, nejlépe zvířátka, ekoparky, zoologický a botanický máme rádi. Takže letos máme naplánováno asi 9 dvou až třídenní dovolených na
1: leto. To je krásný. A pojedeš někam, kam pojedeš poprvé třeba?
2: No, ty brďo, doufám, že mě teď neposlouchají, protože já si nemůžu vzpomenout na ty města. Ale tak, když vedle Náchoda je takový malý městečko, tak tam se těším třeba.
1: Tam je Bruntál.
2: Chtěl přespat. Ne, tam není. Tam to je nedaleko. Ale je tam toho víc, no, teď člověče, ti to takhle počkej, ale možná, že ti to řeknu hnedka. Česká Skalice.
1: Jo, tam je krásně, ale tam je Babičino údolí, to ti doporučuju, nádherný. No tak si to užívejte.
2: No tak to si sedneme.
1: Jo?
2: Uděláš mi plán.
1: Udělám ti plán. Tak jo. Tak hezký cesty, měj se krásně, ahoj.
2: Taky hezký cestování a léto všem.
1: Petr Liftner na Českém rozhlasu Sever, i vy zavolejte 475 212 212, jaké jsou vaše cestovatelské sny.

0: Český rozhlas Sever, s vámi vaše nesplněné cestovatelské sny, kam byste se ještě rádi vydali. Třeba Rumunsko, to je můj další plán. Tam nikdo se mnou moc nechce jet, hlavně ta Transylvánie, ta musí být nádherná, navíc Rumuni jsou přátelští. Těším bych se i na medvědy. Z těch velkých hlavních měst ještě nemám odškrtnutý Řím, tam jsem ještě nebyl. To je vlastně takový poslední hlavní město, které nemám v cestovním zápisníku, vůbec jich Itálie. Tam to musí být paráda, znám dobře sever, střed, ale na jihu taky. Jich Itálie, to je další můj cestovatelský sen. Pojďme na další telefonát, Jana z Ústí nad Labem je na telefonu, hezký den.
1: Také přeju všem hezký den.
0: Dobrý den, jaké máte vy cestovatelské sny?
1: Mě už se splnil, strašně jsem si přála vidět na vlastní oči polární záři, což ano. Se podařilo před 2 rokama a musím říct, že to zatím nic nepřebylo, to je tak úchvatný zážitek.
0: Je. A byla jste teda Norsko nebo?
1: Ve Finsku, Laponsko.
0: Finsko, Laponsko.
1: A byla jsem tam s partnerem, s dcerou a se 3 vnoučátkama a ty dnes, do dneška o tom vlastně chtěli být tam zpátky.
0: Jo.
1: A já taky.
0: Jak dlouho jste byli ve Finsku?
1: Byli jsme tady na tom zájezdu, jsme byli týden a musím říct, že se nám tam nesmírně věnovali, že jsme toho tam viděli hodně, ale každý den se starali o to, aby jsme viděli to polární záři. I když jeden nebyl zataženo, tak nás vezli 100 kilometrů prostě daleko, aby jsme ji viděli.
0: No nádhera, takže v polární záři tu máte odškrtnutou a máte nějaký ještě další cestovatelský sen?
1: No zatím to nic nepřebylo. Ne? Tam my jsme byli v takový chatě ubytovaný, kde bylo to prosklený strop část. Takže jsme leželi v posteli a fotili jsme si záři i z postele, prostě fakt úplně bomba, úžasný.
0: Je, to je nádhera, to vám závidím teda. A je to tak, že cestujete spíš po Evropě, nebo se vydáváte i na jiný kontinent?
1: No tak v našem věku už spíš jenom po Evropě.
0: Spíš po Evropě, ale letos máte nějaký plán?
1: No přiletí mi vnoučátka z Finska, takže jedeme k moři na sluneční pobřeží do Bulharska, jinak budeme cestovat po České republice.
0: Jo, takže vnoučata bydlí přímo ve Finsku?
1: Ano, ano, dcera tam byla jako opera, už tam zůstala.
0: Aha, a umí česky děcka?
1: Trošku jo.
0: Takže se dorozumíte. Dobře.
1: Tak... Hlavně vnučka, ta nejmladší, ta se snaží nejvíc.
0: Ano, tak si to s nimi užijte, díky za telefonát, mějte se hezky.
1: Děkuju moc a krásný den všem,
0: nashledanou. Napsala nám Malenka, můj největší cestovatelský zážitek bude letos. Vyrážíme směr Kuba. Jinak jsem zatím cestoval akorát autem do Chorvatska, takže nic moc, ale i Chorvatsko dobrý. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč, ještě jeden telefonát stihneme, tak se svěřte se svým cestovatelským snem, co byste ještě chtěli navštívit, a nebo nám dejte tip, kde se vám líbilo fakt nejvíc.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete ještě narychlo zavolat, tak se dostanete do vysílání a jen tak nám řeknete, jaké cestovatelské sny a plány ještě v životě máte. Naše telefonní číslo je 475 212 212, tak zavolejte, ať tady na to cestování nejsem sám. Kdybych jel na sever, tak mě určitě láká Norsko kvůli přírodě, ale na Norsko, na velmi drahou zemi, tam musíte šetřit asi 2 roky a stejně tak, jako bych rád navštívil třeba Kanadu z těch mimoevropských zemí a láká mě i Vietnam. Tyhle země bych rád navštívil a pozor, samozřejmě úplně bych zapomněl Nový Zéland, to je ráj. Navíc tam nežije nic nebezpečného, na rozdíl od Austrálie, ale i u nás je hezky, takže stačí zajet i k nám. Nedávno jsem byl na 4 dny v Jeseníkách, poprvé v životě a musím říct, je to opravdu nádherný kout. Tak já vám popřeji co nejpohodovější dovolené. Mimochodem, samozřejmě, když cestujete do zahraničí, tak nesmíte zapomenout přibalit cestovní pojištění. V případě zranění nebo nečekané nemoci si ušetříte spoustu starostí. Proč bychom se na dovolenou neměli vydávat bez cestovního pojištění? Ptala se Barbora Kvapilová Tomáše Smolíka z DAS pojišťovny právní ochrany.
2: Jde o to, že v případě dovolené nevíme, co nás tam potká, tudíž je vždycky dobré nějakým způsobem ta rizika si ošetřit a pokrýt to právě pojištěním.
3: Říká ředitel úseku likvidace škod DAS pojišťovny právní ochrany Tomáš Smolík. Cestovní pojištění může skýtat různé nástrahy. Na co bychom si měli dát pozor před tím, než ho uzavřeme?
2: V první řadě promyslet, jak tu dovolenou chceme trávit, protože to je důležité právě z toho, co všechno chceme mít pojištěné. Jinými slovy, v základu ta pojištění standardně nabízí ochranu v případě škody, která vám vznikne na zdraví v důsledku úrazu. Většinou jsou kryta i například ztráta zavazadla tak podobně, ale typicky pak, když chcete provozovat nějaké rizikovější nebo adrenalovější sporty, tak to už si musíte přesně ohlídat, abyste je měla také pojištěny.
3: Do zahraničí se často vydáváme třeba i s jízdními koly.
2: Určitě neuškodí se podívat, jak v té konkrétní zemi, kam jedeme, je upravena ta záležitost právě jízdy na kole, například co do povinné výbavy, používání helmy a tak podobně.
3: To znamená, že tam mohou být odlišná pravidla od nás?
2: Určitě mohou být a právě z toho titulu je dobré se na to dopředu podívat.
3: Pojišťovny nabízejí takzvané pojištění storna. Co to znamená?
2: V první řadě tady to nebývá tou standardní součástí, takže to si když tak ohlídejte, pak když to chcete řešit. A jedná se o situace, kdy zjistíte, že z důvodu typicky nějaké nemoci vašeho dítěte nebo zkrátka toho, s kým jedete, nemůžete na tu dovolenou odjet a tady to pojištění vám pak pokryje, byť ne ve 100%, ale tak, jak to máte sjednáno v té pojistné smlouvě, z větší části zkrátka ty náklady na tu dovolenou, na kterou nakonec nemůžete odjet.
3: Rodiče malých dětí dobře vědí, že děti zpravidla onemocní 2 dny před dovolenou, takže se to vyplatí.
2: Přesně tak, právě tady na té situaci to nejtypičtěji zmíří.
3: Jak řešit pojistnou událost v zahraničí, abychom nic nezanedbali, aby všechno proběhlo hladce?
2: V první řadě kontaktovat toho vašeho pojistitele, protože jednou z těch základních služeb toho cestovního pojištění jsou i například různé překlady či tlumočení, což znamená, že ta pojišťovna může zajistit tlumočníka pro komunikaci například s lékařem nebo s policistou podle toho, k jaké situaci dojde. Takže v první řadě kontaktovat toho vašeho pojistitele, který vám pak dá základní rady, jak v té situaci postupovat.
1: Tak jste to slyšeli, radí Tomáš Smolík z DAS pojišťovny právní ochrany. Díky, že jste dneska volali a díky za to, že jste se svěřili se svými cestovatelskými sny.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den, tak dneska jsme cestovali, teď budeme cestovat i s Lenkou Šubovou, hezký den Leni.
1: Pěkné dopoledne.
0: Jaké máš nesplněné cestovatelské sny?
1: Je, těch by bylo.
0: No tak aspoň pět.
1: Tak Austrálie.
0: Ano, tam jsou jedovatý hadi.
1: No a?
0: Aha, dobře, dál.
1: Nový Zéland, to je ale v podstatě hned vedle.
0: Tam nic není nebezpečného.
1: To nevím.
0: Jo, ty lidu jedí možná. Dobře, dál.
1: Amerika, tam je taky chybí.
0: Ta je velká, tu neprocestuješ nikdy.
1: No, tak já myslím, takhle Spojené státy ano, americké. Ano. I když ona i Kanada a krajina věčného zimu a věčné zimy a ledu by se mi líbila. Stejně tak, jako bych se ráda ještě někdy vrátila do Asie. V podstatě je mi jedno, do jaké země, ale... Nicméně jsou to sny
0: ano.
1: A netrvám na jejich splnění.
0: Dobře, tak dneska, aby si alespoň nějaký cestovatelský sen splnila, musíš vysílat až do večera. Po 10. hodině, co nás čeká?
1: Jak do večera?
0: No chceš někam cestovat, tak musíš vydělávat.
1: Jo, takhle.
0: Jo?
1: On byl vtipný a já to ano, nepochopila.
0: Ano.
1: No, tak já slibuju, že se do žádných přehnaných vtipů pouštět nebudu. Čeká nás dopolední expres, v něm jako vždycky slavný Severočech, taky ale pozvánka na některou z turistických víkendových akcí, stejně tak jako vaření s pochoutkovým rokem. Čeká nás další z úspěšných receptů let minulých.
0: Tak se těšme a těšte se i na pondělí. V pondělí je Mezinárodní den parků, jako národních parků, tak se vás budu ptát, jaký národní park máte nejradši, ten český, ale taky se vás zeptám na parky normálně, třeba ve městě, do jakého parku rádi chodíte a co tam rádi děláte už v pondělí.
2: Český rozhlas Sever

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Tchajwanská společnost postaví v Ústeckém kraji logistické centrum pro chemikálie za zhruba 500 000 korun. V Českolipské mateřské škole dnes nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Převládá jasno až polojasno, odpoledne čekáme zvětšenou oblačnost a teplotu dnes naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré dopoledne. V Ústeckém kraji začne v roce 2028 fungovat logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Místo pro jeho stavbu teď hledá tchajwanská firma E-Trans Global. Zaplatí za něj zhruba 500 000 korun. Práci tam najde 60 lidí. Sklad má zásobovat chemikáliemi především výrobce čipů v Německu, Nizozemí, Rakousku i jinde v Evropě. Proč si pro stavbu vybrali Ústecký kraj, vysvětluje jednatel české pobočky společnosti Gary.
2: First of all, that Ústí region has a very long history regarding chemical manufacturing history.
3: Ústecký kraj jsme si vybrali hlavně kvůli místní dlouholeté tradici chemické výroby, její přípravy a zpracování. Dalším důvodem byla blízkost k našim obchodním partnerům a zákazníkům.
0: Stavba logistického centra má začít v příštím roce. Z mateřské školy v Arbesově ulici v České Lípě se dnes mohou ozývat výstřely. Až do 14 hodin tam složky integrovaného záchranného systému nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, děti jsou dnes v jiné budově. Kolem budovy se může pohybovat větší množství zasahujících vozidel, která mohou zpomalit dopravu. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
4: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
5: Saská ministryně dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne zvětšenou oblačnost a večer se opět začne vyjasňovat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici na Děčínsku počítejte s omezením v ulici Smetanova. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka zúžená na jeden místní pruh. To byly zprávy v 10 hodin. Já vám přeji šťastnou cestu a příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné páteční dopoledne přeji. Je tu dopolední expres, ve kterém vám dnes představíme jednoho předválečného chomutovského starostu. Pozveme vás na turisticko-historickou akci do Rumburku. Společně si připravíme jeden úspěšný dezert ze soutěže Pochoutkový rok a s babskými radami si dáme sklenku vody s citrónem. Písničky, které nestárnou, zaspívají Jiří Korn a Michal Tučný. Nejdřív si ale od Petra Nováka necháme vysvětlit, co je to láska. Tak hezké, nejlépe láskyplné dopoledne s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Nezapomenutelná postava české country, Michal Tučný v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. To je muž, který je za námi a před námi je nezapomenutelná postava chomutovské historie. Zavzpomínáme na jednoho starostu, který se do historie města opravdu výrazně zapsal.
1: Slavní Severočeši. Jednou z klíčových osobností Chomutova v celé jeho historii byl Ernst Ferdinand Storch, který se narodil v roce 1865 v Bílenicích. Po vystudování gymnázia získal doktorát z práv na Karlo Ferdinandově univerzitě. Začínal na severočeských soudech a poté pracoval ve vídeňské advokátní kanceláři Antona Pergelta. Když se v roce 1897 do Chomutova vrátil, otevřel si tu vlastní advokátní praxi. Jako přesvědčený německý nacionalista se také zapojil do veřejného života. Starostou Chomutova byl poprvé zvolen v roce 1910. Svůj úřad vykonával dlouhých 23 let. Historie mu připisuje velký význam pro moderní rozvoj a stabilitu města. Poprvé na sebe výrazně upozornil na významné zemské výstavě německého obyvatelstva v Čechách, která v Chomutově proběhla v roce 1913. Za její uspořádání mu byl udělen řád železné koruny. Velmi dobře pak řešil potřebu budování nových bytů a vznik důležitých veřejných staveb, například lázeňského areálu u Kamencového jezera, sportovního domu, muzea, archivu nebo první české školy. Město Chomutov také za jeho starostování koupilo plynárnu a elektrárnu. Počet chomutovských obyvatel se tehdy zvýšil až na 32 tisíc. Více lidí už žilo na severu Čech jen v Liberci. Křeslo prvního muže města opustil Storch až v roce 1933, tedy krátce před dramatickými událostmi, které zásadně proměnily osudy českého pohraničí. Zemřel v roce 1938.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Týden sobota, která je před námi, bude plná zajímavých akcí a tady je pozvánka na další z nich. Na 9. ročník sobotní turisticko-historickou akci nazvanou Po stopách rumburské vzpoury z Rumburku do Nového Boru zvou Romana Kořínková z cestovního ruchu v Rumburku a redaktorka Eva Bucharová.
1: Pojďme nejdříve k tomu názvu. Po stopách rumburské vzpoury. Připomeňme našim turistům tu historii.
2: Rumburská vzpoura byla pro protiválečné vystoupení vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku Rakousko-Uherské armády a zpočátku tato vzpoura byla reakce na nedostatečné zásobování, takže vojáci trpěli hlady, nevyplácený žolt a potýkali se se šikanou od svých důstojníků. No a tak vlastně tato vzpoura začala, trvala jenom jeden den. Byla ten den večer potlačena, když se vojáci vydali na cestu právě z Rumburku do toho Nového Boru, kde byli potlačeni. Takže proto po stopách rumburské vzpoury.
1: Pojďme tedy k naší trase. Vy jste říkala z Rumburku do Nového Boru, kolik to asi tak bude kilometrů?
2: Je to necelých 35 kilometrů. Začínáme na Lužickém náměstí v Rumburku, kdy od 7:30 do 8:00 zájemci, návštěvníci se mohou registrovat. Pokud by si někdo netroufal jít pěšky, tak může jet i na kole. I cyklisti jsou zváni a určitě i to se počítá. No a pak se vydáváme na tu dlouhou trasu. Cestou vlastně se zastavíme u pomníku rumburské vzpoury ještě v Rumburku, kde uctíme památku padlých 3 vojevůdců a potom se pokračuje dál po značených trasách do Nového Boru.
1: Co se bude dít v cíli?
2: Účastníci se mohou těšit na občerstvení, určitě dostanou drobné odměny za to, že tu cestu zvládli, protože je to opravdu náročné. No a samozřejmě bude pro ně připraven i hudební program, kde vystoupí kapela North Wave.
1: A co na tento výlet máme mít vlastně sebou? Pořádnou kondici podle mě, 35 není zrovna málo, co ještě?
2: Tak určitě doporučuji dobré boty, protože to je základ všeho a určitě doporučuji sebou mít svačinu, protože to je taky potřeba, pití a jinak všechno ostatní už potom v cíli si odpočinou, dají si to drobné občerstvení, o kterém jsem mluvila a samozřejmě dobrou náladu, to je důležité, aby to všechno zvládli a počasí.
1: 9. ročník to už je pochod tradiční a jak jsem říkala před chvílí, 35 není zrovna málo. Jakou máte zkušenost s účastí turistů? Jaký je o ten pochod zájem?
2: Každý rok máme kolem 120 účastníků. V loňském roce se dokonce účastnilo 137 a z toho bylo 12 cyklistů, takže myslím si, že o to určitě zájem je.
1: Děkujeme Romaně Kořínkové za pozvání. Těšíme se v Rumburku na startu. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuju také za pozvání.
3: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Village People jsou za námi 10 hodin 31 minut a my se vrhneme do víru pochoutkového roku. Letos už totiž prožíváme 10. ročník téhleté rozhlasové kuchařské soutěže. No a u příležitosti prvních kulatin společně hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let tedy bojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale nevaří nám je tentokrát oni, nýbrž naši porotci a profesionální kolegové. V neděli budeme připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek. Je to nejlepší recept roku 2021, podle vás tedy, podle našich posluchačů. Herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková nám ho tentokrát připraví u sebe doma a právě tam se za ní vypravil Patrik Rozehnal.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit kravetéru rovnou.
4: A nebojte vás vystřílet.
3: Co to bude? Ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
1: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou. A můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
1: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého. Něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
1: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmul.
1: No, já se rozhlasově.
4: To taky.
0: Jak se to Patrikovi podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na ten kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Pokud dostanete chuť si ho připravit, najdete tam taky původní recept i s tím inovovaným, stejně tak jako všechny předchozí, které už jste v rámci jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku mohli s námi vařit a péct.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 41 minut po desáté vám přeji pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever a pokud si na mě, respektive na Jarku Vykoupilovou, teď uděláte minutku času, tak vám poradíme, jak prospět vlastnímu zdraví. Stačit vám k tomu bude jenom sklenka vody a citron.
1: Babské rady.
2: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever a před námi jsou dnešní tipy se Slávkou Brádlovou a Slávka má tipů hodně a času málo, tak směle do toho, Slávy.
1: Tak já to zkusím vzít opravdu telegraficky, aby nic zajímavého neuteklo. Pátek 22. května, Tři sestry, Open Air Tour 2026, areál Loučky v Litvínově. Budou tam i hosté skupiny MZH, což se někdy překládá jako mnohej z nich je hrbatej. A další skupina, kterou těžko přečtu, je to Velké E, vykřičník Velké E. Znalci roku a punku vědí. Tak potud tedy Litvínov. Pak bych pozvala do Chomutova, do kostela svaté Kateřiny na 19. hodinu, ale pozor, nebude tam žádná mše, bude tam Lenka Dusilová se svým solo projektem. No a Louny tady budou mít dnes muzejní noc, umění v průběhu staletí, tak je ten podtitulek, začíná se v 17 hodin a ten program je opravdu bohatý, když tak mrkněte na webové stránky Lounského muzea. Kadaň naopak zve už na 16. hodinu na Lešnerovo náměstí, protože tam bude módní show pod širým nebem a spojená dokonce s ukázkou vazby svatebních květin Pěkný kvítko. Dnes také začíná Chabařovická pouť, podle organizátorů nejlepší pouť na severu Čech, neli v celé republice. A pozor, tentokrát nikoli v Chabařovicích přímo, protože tam rekonstruují náměstí, ale na letišti v Úžíně. Tak a ještě bych přidala pozvánky na zítřek, protože Den českého anděla, pouť ze Ctiněvse na Říp a zase zpátky s bohatým doprovodným programem. Začíná to v 10 hodin ve zmíněné Ctiněvsi. V Podbořanech budou slavit 450 let od udělení městských práv a bude tam májový jarmark. A my budeme mít přímý přenos z Turfestu v Jílovém. Začátek ve 14 hodin a 24. na zahradě Českého rozhlasu Sever Čajů Fest. Tak víc fakt už se nám nevejde.
0: Nevejde a myslím, že víc se nevejde ani do kalendáře normálního člověka, protože kdybyste to chtěli stihnout, musíte se naklonovat.
2: Máš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi, seriál vyprávějí. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Osecké koupaliště už nebude používat čistící bakterie a vrací se k chloru. Na Ozubrnicovou trať v Jizerských horách dnes vyjede opravený motorový vůz Hydra. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Převládá jasno až polojasno, odpoledne čekáme zvětšenou oblačnost a teplotu dnes naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré dopoledne. Oseku na Teplicku budou venkovní bazén čistit chemickými prostředky. Plovárna tak už nebude patřit do kategorie přírodní koupaliště. V předchozích letech zkoušelo město čistící bakterie. V rozlehlé nádrži bylo ale jejich použití komplikované, říká starosta Václav Krtek z uskupení Osek všem.
3: Tady to jsou 4000 kubíků vody, to jako učistit je prostě problém. Tím, jak je ta umělá folie, tak samozřejmě při používání těch bakterií se nad ně dělal takový sliz, který klouzal, a to bylo vlastně asi to nejhorší, co na tom koupališti bylo, jinak ta voda pořád vycházela čistá.
2: Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci. Mezi 6:30 a 6:30 večer bude taky k vidění ve vozovně dopravního podniku v Liberci. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
2: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň. To by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru.
1: Počasí.
2: Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne zvětšenou oblačnost a večer se opět začne vyjasňovat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů, v Polabí a po Ohří až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D6 došlo na 82. kilometru u Bošova ve směru na Karlovy Vary k dopravní nehodě. Projíždějte tam raději opatrně. V České Kamenici na Děčínsku pracují dělníci v ulici Smetanova. Vozovka je tam proto zúžená do jednoho pruhu. To byly zprávy v 11 hodin. Já vám přeji šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Veliká celoměstská akce plná hudby, to je tradiční zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. O tom, co nabídne letos, si už po písničce budeme povídat s dnešním hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Ještě před lázeňskou, ale Xindl X.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Konec měsíce května tradičně patří v Teplicích slavnostnímu zahájení lázeňské sezóny. No a konec května, a tedy i lázeňská, už jsou na dosah. A tak si právě o jejím letošním programu budeme povídat s ředitelem Teplického domu kultury Petrem Šílou. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak na kdy přesně vychází letošní slavnostní zahájení lázeňské sezóny?
2: Tak letos to vychází opravdu na ty poslední dny v květnu. Začínáme v pátek 29. a končíme 31. v neděli. Jinak spousta našich diváků a návštěvníků se ptá, kdy vlastně ta lázeňská je, protože občas bývá kolem 23. A to je právě proto, že neděle musí být také květnová, ta poslední neděle. Takže letos nám to opravdu vychází takto bezvadně.
1: Ano, tohle líp natajmovat nešlo, ale není to tak moc vaše zásluha, tak to prostě v kalendáři je. Pokolikáté už se lázeňská ve formátu, v jakém ji známe, koná?
2: Tak to už bude určitě 30 let. Vlastně v podobném formátu, v tom dvoudenním, respektive třídenním, protože už se tak to město probouzí lázeňsky v ten pátek, kdy už některé scény hrají jako scéna za domem kultury, ale k tomu se určitě dostaneme.
1: Určitě. Vy ale na programu lázeňské máte číslovku úplně jinou. 872.
2: Ano.
1: Kde se vzalo tohle číslo?
2: Tak to je odkaz do historie, protože Teplice jsou lázeňské město a podle vlastně různých pověstí se a historických dokumentů, tak se ty sezóny vlastně zahajovaly, protože to nebylo dříve, jako to máme nyní, že ty lázně jsou v celoročním provozu, ale byly v půlročním provozu a právě se zahajovalo období prosperity toho města, protože se začaly zbíhat ti lázeňští hosté a to město žilo. Naopak v zimě to bylo v podstatě město duchů, protože prostě hosté nebyly.
1: Lázeňské domy osiřely. Osiřelé rozhodně nebudou Teplické ulice o tom víkendu, který nás čeká příští týden. Já jsem říkala, že lázeňská v Teplicích je tradičně veliká celoměstská akce plná hudby. Bude se letos nějak lišit od toho, na co byli lidé zvyklí?
2: Významně ne, vlastně ten koncert bude stejný, jako byl v loňském roce. V loni byla nově scéna takzvaně v Lipovce a ta bude i letos, a jinak ty tradiční scény za domem kultury, na Ptačích schodech a u zahradního domu, tak jsou vlastně na stejném místě a už se chystají.
1: Říká ředitel Teplického domu kultury Petr Šíla, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je Petr Šíla, ředitel Teplického domu kultury, před kterým

0: tak v letošním roce i v těch minulých v podstatě je tam podobný styl. Jsem tam nějaký rock, jsem tam nějaký rap, jsem tam nějaký pop, jo, takhle od všeho něco. Myslím si, že to jsou všechno takové jako příjemné vstupy do toho. Potom je další scéna u Zahradního domu, ta se v sobotu věnuje zahraničí, takže tam jsou zahraniční hosté, mm-hmm. a v neděli na to navazuje vlastně festival Malá Paříž. Mimochodem ta začíná letos teď v neděli a příští neděli bude tady druhý víkend. A poté je vlastně velká scéna takzvaná Repy v Lipovce, což je u obchodní akademie, jak už název říká, tak tam se bude repovat. To teda neorganizujeme my, je to přidružená scéna, nicméně začlenili jsme ji právě do Lázeňské, protože to je opravdu od sebe nějakých 5 minut. A pak taková odpočinková scéna je v Šanovském parku, v Mušli, a tam lze naleznout spíše takový klid než davy.
1: Máte spočítáno, kolik kapel se na těch různých pódiích během toho lázeňského víkendu vystřídá?
0: Určitě to bude něco kolem 60-70 kapel.
1: Kdybyste měl nalákat na ty největší hvězdy, tak které to budou letos?
0: Asi takovým největším programem letos je na Ptačích schodech kapela Motorband, která vystoupí se Severočeskou filharmonií, protože Motorband slaví výročí, tak si s naší filharmonií připravili takový mimořádný program se spoustou hostů, bude tam třeba Honza Toužimský nebo Petr Janda. To bude v neděli, poslední koncert od 8 hodin a 15 minut. Jinak k nám zavítá Emma Smetana, Tereza Mašková, Berenika Kohoutová, David Koller, opravdu od všeho něco.
1: Tradičně největší pozornost na sebe strhává ten sobotní poslední koncert před Ohňostrojem.
0: Ano.
1: Tak kdo bude tou hvězdou, která má tentokrát Teplice dovést k tomu světelnému vrcholu?
0: Tak bude to Tereza Mašková, která vystoupí za Domem kultury ve 21.15 a 22.22 se odpaluje Ohňostroj.
1: Říká Petr Šíla, který nás zve na letošní zahájení lázeňské sezóny v Teplicích.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes ředitel Teplického domu kultury Petr Šíla a společně se těšíme na zahájení lázeňské sezóny v Teplicích, které proběhne o tom příštím víkendu, tedy na samém konci května. Už jsme probrali hudební program a pestrou nabídku toho, co se bude dít na pódiích, ale lázeňská začíná skutečným slavnostním zahájením. Tak kdy proběhne to a jak bude vypadat?
2: Tak to skutečné zahájení je v sobotu v 11 hodin. Vlastně sejde se kostýmovaný průvod na Zámeckém náměstí a po pár proslovech pana primátora a dalších hostů se vyjde směrem přes Zámecké náměstí ke Kolustujově kašně do Wolframových sadů, to je parku divadla, a tam faráři požehnají vlastně teplickým pramenům a tímto aktem vlastně se považuje lázeňská sezóna za zahájenou.
1: Přestože zahájení proběhne až v uvozovkách, až v sobotu dopoledne, tak Teplice už budou tou kulturou žít od pátku, ano. A předpokládám, že od pátku už taky poběží ten doprovodný stánkový prodej. Obsadí stánkaři celé centrum Teplic?
2: Rozhodně. Přijedou někteří už ve čtvrtek ráno, začnou stavět tak, aby na ten pátek byli připraveni a budou se na všechny těšit až do neděle.
1: Co dalšího je v rámci toho doplňkového programu připraveno?
2: Tak třeba v galerii v Zahradním domě je výstava pana Hodonského, Muzeum Teplické si také připravilo doprovodné programy, ať už to jsou archeologické věci v souvislosti s dobýváním cínu v Krušných horách. Můžete jít na vyhlídkovou věž u obchodní akademie nebo na kostel v Zámecké zahradě, anebo zkrátka se projít v tom širším lázeňském centru a trošku si odpočinout, protože možná ne všichni úplně ocení to zaplněné centrum.
1: Vy před sebou máte kompletní program složený A4, takže obsáhlý, ale přišel jste na něco, co v něm chybí.
2: Ano, chybí tam označení, kde budou kolotoče, protože to samozřejmě k pouti stále patří. Budou taková dvě hlavní stanoviště, jedno v Mlýnské ulici, což je pod tou obchodní akademií, a druhé bude v centru vlastně nad obchodním domem galerie, což asi posluchači znají spíše u pošty, tak tam bude takové jako druhé centrum kolotočů.
1: Tradiční součástí Teplické lázeňské je už lehce zmíněný ohňostroj.
2: Ano.
1: Bude i letos?
2: Bude. Je nová legislativa. Tak město hledalo místo, odkud tedy půjde odpálit.
1: Aha, nějak vás to omezilo? Změnily se podmínky?
2: Ona se změnila legislativa a tím, že vlastně v centru města jsou lázeňské domy, tak díky tomu jsou určené zóny, kde se vůbec nesmí odpalovat ohňostroj a hlučet. Přesto vlastně na Letné v tom parku se našlo místo a díky drobnému posílení té pyrotechniky, tak ohňostroj bude.
1: Bude na muziku?
2: Bude.
1: Prozradíte na jakou?
2: Neprozradím, to je překvapení.
1: Musíte přijít, abyste to zjistili. S Petrem Šílou vás zveme na letošní Teplickou lázeňskou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Hostem dopoledního expresu je dnes ředitel Domu kultury v Teplicích Petr Šíla a společně si povídáme o programu letošního slavnostního zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Já myslím, že pokud jde o tu programovou stránku věci, už jsme probrali snad všechno důležité. A řekli jsme, že lázeňskou bude jako ostatně každý rok žít celé centrum Teplic. To ale znamená, že jezdit do města autem asi nemá smysl.
2: Je to tak. Určitě doporučuji všem, aby přijeli veřejnou dopravou, ideálně vlakem, z nádraží je to do centra ani ne 10 minut, takže ideální cesta.
1: Bude většina centra pro běžnou osobní dopravu uzavřená?
2: To samotné lázeňské centrum rozhodně, protože jednak ty cesty obsadí stánkaři, ale i zároveň z bezpečnostních důvodů musíme ty ulice a náměstí uzavřít, takže rozhodně nedoporučuji do toho širšího centra vůbec zajíždět autem. Lepší, když už autem zaparkovat někde na začátku Teplic a dojít pěšky nebo využít autobusy.
1: Ta akce je skutečně obrovská a sjíždějí se na ní lidé i z okolních měst, především v sobotu a v neděli, kdy je ten program nejnabitější. Šušká se, že takhle monstrózní je ta akce letos naposledy?
2: Naposledy určitě ne. My bychom ji rádi vlastně transformovali, respektive upgradeovali. Do jaké míry, tak to bude samozřejmě otázka. V příštím roce bychom možná odhalili jednu novinku, nicméně samotný koncept v příštím roce s největší pravděpodobností bude zachován. A jestli bude nový koncept zahájení lázeňské sezóny, tak nejdříve v roce 2028 a za předpokladu, že se to také bude líbit městu Teplice, které to vlastně celé platí.
1: Můžete naznačit, kterým směrem se ubírají vaše myšlenky, protože teď je to velká celoměstská a zadarmo akce. Tak kam míříte v těch úvahách?
2: Určitě zůstane zadarmo ta akce. Není ani jako v našich silách ta pódia oplotit a vybírat vstupné. To by ty stage musely být mimo centrum. Bych se rád vrátil trošku k tomu historickému významu. Zároveň se i zaměřil na dramaturgii těch dvou hlavních scén, aby třeba byly více dramaturgicky zaměřené na určitý styl. A velký upgrade si určitě také zaslouží nabídka občerstvení.
1: Odtajňuje své plány směrem do budoucna ředitel Teplického domu kultury Petr Šíla pro letošek, ale tedy všechno tak, jak
2: rozhodně
1: jsme zvyklí, 3 dny, z toho 2 opravdu našlapané pestrým programem. Počasí to vypadá, že vyjde.
2: Vypadá to, že jo, bude příjemně, tak se budeme na všechny těšit v lázeňských Teplicích.
1: Poslední květnový víkend. Tolik naše informace o lázeňské, která nás čeká. Děkujeme Petru Šílovi, že byl naším dnešním hostem a někdy zase naslyšenou.
2: Také děkuji, hezký den.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Letos je to 60 let od vzniku samostatné instituce Galerie Benedikta Rejta v Lounech. K připomínce může výročí i nový výstavní prostor, který je s historií galerie spojený. O takzvanou pop-up galerii pro experimentální umění se přímo v Lounech teď zajímá náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Co je to za místo a kde ho v Lounech najdeme?
2: Výstavní prostor je na rohu Sladovnické ulice a ulice ve Fortně. To je taková úzká ulička, která přes schodiště v hradbách propojuje takovou nábřežní promenádu pod hradbami s historickým centrem Loun a je vlastně jen pár desítek metrů od hlavní budovy Galerie Benedikta Rejta. V domě bývala prodejna nábytku, kterou místní znali pod zkratkou Prona, s odkazem na historii a také na význam slov prostor navíc, tu zkratku galerie využívá i pro stávající studio Prona.
1: Jaké je to historické propojení objektu s galerií samotnou?
2: V roce 1966, kdy samotná galerie Benedikta Rejta vznikla, byla jejím prvním výstavním prostorem takzvaná Krakešárna. To byla bývalá truhlářská dílna Josefa Krakeše. Tu dodnes využívá oblastní muzeum tady v Pivovarské ulici. Úspěšný truhlář tu svoji první dílnu ale opustil a ve 20. letech minulého století zbudoval nový velký dům v nedaleké Sladovnické ulici, do kterého se kromě výroby vešla i prodejna. Na místě byla 100 let, než byl provoz ukončen a nová Krakešárna, tedy podnik pana Krakeše, zůstal prázdný.
1: Kdy se do nové Krakešárny, tedy do prodejny nábytku, mohla nastěhovat galerie?
2: Vznik toho studia byl velmi rychlý a spontánní. Sešlo se dohromady hned několik okolností. Nový prostor pro experimentální umění v Lounech hledala na podzim skupina mladých umělců, studentů, říkají si kolektiv Opět. A vedle klasického výstavního prostoru chtěla něco podobného pro galerii Benedikta Rejta i její ředitelka Kateřina Melenová. Oba subjekty se s majitelem domu dohodli na podnájmu a celý prostor se pak podařilo připravit v rekordně krátkém čase. Studenti během 3 týdnů prodejnu předělali a v prosinci už tam byla první výstava. Minulý týden v pátek pak vernisáží začala další současná expozice umělce Adama Žufníčka s názvem Peripheral Motion Studies. V jeho obrazech krouží prostor a rotuje, takže se návštěvníci trošku zamotají.
1: Vysvětluje Robin Rerich. Já děkuji za informace a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Argema nás vzala do ráje a tak trochu do ráje nás vlastně vezme i Slávka Brádlová. Tedy vezme tam všechny milovníky sladkého. Upečeme si před víkendem něco dobrého.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Jako víkendový moučník jsem pro vás na dnešek vybrala ovocné řezy s pudinkem. No a to ovoce můžeme střídat podle chuti nebo podle toho, co máme na zahradě nebo ve spíži. Budeme potřebovat 250 gramů polohrubé mouky, asi 200 gramů cukru moučky, 1 vanilkový cukr, 4 vajíčka, 100 ml vlažné vody, 100 ml oleje, půl kypřícího prášku a pak ještě 750 ml mléka, 2 sáčky kakaového pudinku, 3 lžíce cukru moučky a ovoce může být i kompotované. Nejdřív uvaříme hustý puding. Za stálého míchání necháme trochu schladnout, pak ho zakryjeme potravinářskou fólií, aby se nevytvořil škraloup. Nebo pomůže také lehké poprášení cukrem moučkou. Žloutky vyšleháme s oběma cukry, krátce přišleháme olej, vmícháme vlažnou vodu a postupně zapracujeme mouku s prosátým kypřícím práškem. Nakonec z lehonka vmícháme tuhý sníh ze 4 bílků. Těsto vlijeme na pečící papír na plechu s vyšším okrajem. Lžicí rovnoměrně na to rozdělíme už trochu schladlý puding, poklademe ovocem a ve středně předehřáté troubě upečeme. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Modernizace koupaliště v Jirkově se protáhla, otevře až v červenci. Soudy v Česku letos vyhlásily 255 firemních bankrotů. Přes 7 000 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Přes odpoledne, jasno až polojasno odpoledne čekáme zvětšenou oblačnost, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Koupaliště Červený Hrádek v Jirkově otevře až počátkem července. Modernizace zhruba za 35 milionů korun se totiž o několik týdnů protáhla. Město nechalo postavit nové tobogány a do bazénu natáhnout speciální folie. Řekla to za odbor investic Lenka Schenher.
3: Protože pršelo, tak nebylo možné foliování. Celá dokončit, tak se to posunuly ty práce o další dva týdny. Dětský bazén je téměř hotový. Plavecký bazén je před dokončením, kdy se ještě provádí foliování. Oba tobogány jsou téměř dokončeny.
1: Ve vybraných částech Liberce by měly do konce léta začít fungovat smíšené parkovací zóny. Jde o místa, která může přes den za poplatek využívat veřejnost. Rezidenti si v zóně budou moci místa předplatit. Změny se týkají například okolí Technické univerzity anebo ulic u soudu. Říká to náměstek primátora Adam Lenert. Z hnutí ANO.
4: Kajlův vrch, Ondříčkova kolem Technické univerzity a samozřejmě Lucemburská lokalita Tržního náměstí. Vápenka, tam čekáme na poslední vyjádření místní komise, takže tady ty věci se postupně budou objevovat a nejdéle do 1. září by měly být hotové.
1: Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů, je to nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Přihlášku na střední školu si v druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízejí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května.
2: Počasí.
1: Do večera bude polojasno až oblačno. Večer se začne od západu vyjasňovat. Teploty dnes od 22 do 26 stupňů. To hlavně v Polabí a v Poohří. Na horách dnes počítejte s teplotami do 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V České Kamenici na Děčínsku pracují dělníci v ulici Smetanova. Vozovka je tam zúžená do jednoho pruhu. V Děčíně se mírně zdržíte ve stoupání od Nového mostu na Ludvíkovice v ulici Kamenická. Čekejte tam omezení kvůli rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

10 minut po pátečním poledni startují dnešní písničky na přání zcela mimořádně s Lenkou Šobovou, která bude hrát to, co vy si budete přát. Abych se o těch vašich přáních dozvěděla, musíte mi buď zavolat na číslo 475 212 212, nebo mi můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04 a nebo můžete napsat e-mail na adresu rozhlas. Ježiš, ne. Jak je ta Zahrajte zavináč rozhlas.cz. To je ta správná e-mailová adresa, kterou mnohem lépe než já zná Šárka z Liberce, a tak poslala e-mail ve znění: dobrý den, prosím o zahrání písničky od Patrika Swayzeho She's Like the Wind. Písnička bude pro všechny lidičky a hlavně pro oslavence, tedy pro pana Martina z Bily a pro Věrku z Vrchlabí, protože ti dva dnes slaví narozeniny. Přeji vše nejhodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody, píše Šárka z Liberce.

0: písnička ze slavného filmu Hříšný tanec. Hlavní roli v něm hrál Patrick Swayze a tuhle tu písničku skutečně sám naspíval. Před námi je první dnešní telefonické přání a tak já zdravím posluchačku, která se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju krásný den a já bych chtěla zahrát písničku Krásně je žít a posílám je panu Karlu Modrovi a panu Luboši Dušovskému, posílá z Berlína Kristýnka, miminko a babička. Děkuju, krásný den.
0: Krásný den i vám do té relativně velké dálky. Mějte se hezky v Berlíně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Milan Chladil dospíval písničku, kterou vybrala posluchačka až z Berlína. Teď to bude taky trochu dál od Ústeckého kraje, ale s Berlínem se to nedá srovnat. Já zdravím Hanku do Úval u Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím vás i vaše věrné posluchače. Písničku, kterou jsem vybrala, by byla všem posluchačům, ale především Alence a Petrovi do Stehelčevce, mojí kamarádce Vlastičce do Prahy, Karlovi do Pěchovic. A protože je dneska tak krásně, tak jsem vybrala takovou písničku svižnější, protože mám chuť díky tomu krásnému počasí úplně i tancovat.
0: Je to svižné a řekla bych, že je to plné slunce, už jenom proto, odkud pochází ten, kdo ji zpívá. Enrique Iglesias a jeho Bailamos, tak si můžeme zatančit všichni společně. Hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
2: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
1: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Máme 27 minut po 12. a poslechli jsme si Muriel Matěje. A to proto, že nám napsala posluchačka Renata a ten její vzkaz, který dorazil jako e-mailové psaní, zní takhle. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. Moc děkujeme a přejeme vám do studia i všem posluchačům pěkný slunečný den i víkend. Podepsání Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. Tak to byl vzkaz k písničce, kterou jsme slyšeli, a teď už po telefonu zdravím Františka. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Kralupy, František, zdravím vás a všechny, co poslouchají Radio Sever.
0: Máte v Kralupech taky tak hezky?
1: Krásně, nádherně, nádherně. Akorát to kazej letadla, blankitně modrá obloha a najednou to začne lítat od Ruzíně a je to jak když tam les pavouk, je to všude bílý.
0: No, je pravda, že ten provoz nad námi je neuvěřitelně čilý, to je fakt, že když
1: to
0: člověk...
1: Bude, to bude splodin, co na nás spadne potom.
0: Ne. Tohle jsme nechtěli otevírat, Františku.
1: Ne, dobře, jasně.
0: Tak, vy jste měl báječný nápad, že necháte zahrát mě.
1: Ano.
0: To je báječný nápad, já to chválím.
1: Poněvadž jste moje oblíbená moderátorka.
0: Vy jste můj oblíbený posluchač.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: Tak jsme si vzájemně složili poklony. Já moc děkuju za tu šanci vybrat si písničku, která mě udělá radost. Já doufám, že potěší i vás ostatní, protože za mě je veselá a hravá a tudíž se k tomu pěknému dni, který máme právě dnes.
1: Nechte to jako překvapení, paní Lenko.
0: No jasně, já už víc neprozradím.
1: Výborně. Díky a přeji vám hezký zbytek dne a užívejte si teploučka. Díky.
0: Napodobně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Doufám, že se vám tohle písničkové překvapení líbilo a děkuji Františkovi za to, že jsem měla možnost pustit vám tenhle obrovitánský hit od kapely Chumbawamba. Pokud se vám to líbilo, tak si to pamatujte. Je to divný název, ale písnička velepěkná. Chumbawamba a jejich Thumbing. No a teď už Luboš, který měl to štěstí, že se dnes pokusil dovolat a povedlo se mu to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Luboši, co si necháme zahrát a komu tu písničku pošleme?
1: Především by ta písnička patřila vám, celý vaší redakci, celému kolektivu, všem věrným posluchačům, ale především, a to opravdu především, celému kolektivu oční kliniky v Ústí nad Labem v krajské nemocnici pod vedením paní doktorky Lihnejové, kteří dělají na tom svém pracovišti s lidmi a jejich očima zázraky. A za to jim velký dík.
0: Dík a písnička navrch. Připraven je Karel Gott a kdysi malá a roztomilá Darinka Rolincová a jejich společné Zvonky štěstí. Díky, že jste zavolal. Hezký den a pěkný víkend.
1: Vám taky hezký den. Shledanou a děkuju.

0: Karel Gott a Darinka Rolincová a jejich společný a vpravdě nesmrtelný duet. Cinkali nám zvonky štěstí, co nám zacinká v písničce, kterou vybere Milan z Křivoklátu, tak to se dozvíme právě teď. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, Lenko, a všechny posluchače, a protože je dneska takový krásný den, slunej, teplej, tak bych nechal všem zahrát takovou starou nostalgii, no starou, jak se to jmenuje, od Body M a jmenuje se to Rasputin. Tak si všichni užívejte a případně si můžete u toho i zatancovat.
0: A já na vás prozradím, že vám v té písničce cinká taková nostalgická vzpomínka na diskotéky, kdy se tyhle velké hity hrály. Tak pokud máte s kým, tak tančete.
1: Dobře, děkuju. Mějte se všichni fajn. Naschle.
0: Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

Jaromír Majer a nestárnoucí balada o notoricky známém pohostinském podniku. Tuhle písničku jsme si pustili proto, že si o ní napsala Martina z České Kamenice, píše: srdečně zdravím posluchače tohoto skvělého rádia, posluchače Českého rozhlasu Sever, a moc prosím o zahrání písničky Hospůdko známá od Jaromíra Majera. Bude to pro mou spolužačku z let 61-65, pro paní Milušku do Duchcova, k jejím dnešním krásným 80. narozeninám. No a Martina připojuje přání: Miluško, přeji ti to, co člověk potřebuje. Zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Já myslím, že tohle přání můžeme poslat nejen těm, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, ale všem lidem dobré vůle, jak se říká, protože zdraví, štěstí, pohodu a lásku přece potřebujeme všichni. A určitě ji potřebuje i Miluška z Jiříkova, která volala před malou chvílí, ale do éteru se jí nechtělo. Nechtěla si se mnou povídat tak, aby vy jste jí slyšeli. Tak já to musím obstarat za ní. Miluška vybrala písničku, která se ke dnešku opravdu hodí, protože se jmenuje Týden končí. A to je to, co se dnes děje. Týden končí, víkend začíná. Podle předpovědi meteorologů to bude víkend krásný, tak já věřím, že si ho užijete nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Sever.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Město Chomutov chce obnovit vyhořelou restauraci dřevák u Kamencového jezera. O budoucnosti lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově dnes lidé rozhodují v místním referendu. Neočkovaný chlapec Ostravska zemřel na záškrt. Do večera jasno až polojasno, místy zvětšená oblačnost, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Město Chomutov plánuje obnovu restaurace dřevák u Kamencového jezera. Na začátku května po zahájení sezóny na jaře ji poničil požár. Škoda přesáhla 25 milionů korun a příčinu požáru policie stále vyšetřuje. Jak řekl náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever, radnice zvažuje buď repliku původního dřeváku nebo stavbu nové budovy, kde by bylo například i ubytování. Rekreantům u jezera teď slouží zbývající stánky a bystra. Podle Bociana by obnovený dřevák mohl sloužit návštěvníkům nejdřív v sezóně 2028. O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově dnes lidé rozhodují v místním referendu. Hlasuje se od 8. do 20. hodiny na obecním úřadu. Na sjezdovkách, které mají více vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé budou odpovídat na otázku, jestli to tak má zůstat. Pokračuje nezávislý místostarosta Martin Kunc.
6: Referendem zvolí pozemky, které jsou určeny ke sjezdovému lyžování podle stávajícího územního plánu. Budou i nadále určený pouze k lyžování, tak aby nedošlo k dalším zastupitelům ke změně.
4: Předškolák z Ostravy, který zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci chlapce do fakultní nemocnice v Praze Motole. Tam zemřel v pondělí. Více řekl dnes mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
7: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
4: Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 utrpělo vážné popáleniny. Uvedl to premiér Péter Maďar, podle kterého je na místě poškozené potrubí. To zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým.
8: Sport.
4: Reprezentační fotbalový trenér Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května kádr zúží na 26 hráčů. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i 3 nováčci. Mladoboleslavský Kristof Kabongo, plzeňský Alexandr Sojka a 17-letý záložník Sparty Hugo Sochůrek.
5: Počasí.
4: Do večera polojasno až oblačno, večer od západu čekáme vyjasňování. Teploty do 26 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D8 dejte pozor, před 71. kilometrem na Ústecku ve směru na Německo levý pruh uzavřela nehoda nákladního auta. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
9: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
8: co?
9: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
8: O pocitech.
9: No, ale taky, že něco člověk čuchá, čuchá člověčinu.
8: A nečuchá, nečuchá, nečuchá, že vlastně ztratí čich.
9: Ano.
8: Takže o ztrátě čichu.
9: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
8: Že prostě necítí.
9: Ano.
8: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová?
1: No jejda, jo. Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Veselé a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Veselé a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem holt blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: A zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaře, že to takhle řeknu, snížil se vám sluch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší, jak ale to? My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch Čechových receptorů to jde rovnou do mezimozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: jako imunita
1: pro děti. Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jirku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
1: Je to z obranných důvodů?
0: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
1: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které tak třeba neznáme?
0: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
1: mozek to špatně vyhodnotí,
0: to nevyhodnotí.
1: Nebo vůbec.
0: Ano. A to může být po úrazech hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
1: A může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
0: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
1: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
0: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
1: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
0: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta, říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název a je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
1: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
0: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
1: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
2: Výlety s

Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s post-covidem, to bylo hodně, ano.
3: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč, vědci zatím nevědí. Ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování
1: někomu
3: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: Proč?
1: A je tam šance na to, nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no, tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležá Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď
1: no,
0: musí
1: a stolice
0: nepáchne, nepříjemně a nakonec
1: to
0: prostě
1: to
0: vezme.
1: V pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v
1: že
0: té čichové
1: to odfiltruje,
0: tloně.
1: Protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý
1: no,
0: den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneska ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haková.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Ten to
2: já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobena útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou
1: Ale
2: vám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych ráda radila nějak kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už frustrující. 5 roků je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo.
1: Jejde, mane,
3: zase.
1: Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako, přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Teď, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není důvod. My děkujeme moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát. Ano.
1: A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: Jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění. A vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: K dnešní muzejní noci se připojují i galerie a muzeum v Litoměřicích. Na bývalém vojenském letišti v Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Mladíka, který u školy v Pardubicích zaútočil nožem na dívku, policie obvinila z vraždy. Přes odpoledne jasno nebo polojasno čekáme i zvětšenou oblačnost, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Centrum Litoměřic dnes ožije muzejní nocí. Návštěvníkům se zdarma otevřou například Severočeská galerie výtvarného umění, dílna ručního papíru nebo galerie Gotické dvojče. Tam budou připravené koncerty i speciální workshopy.
2: V knihovně Karla Hinka Máchy si mohou zájemci od 4 hodin vyrobit záložku do knihy ze dřeva a papíru. Otevřená bude také vyhlídková vyškalich nebo galerie marionet. A Sváťovo dividlo bude pro nejmenší hrát pohádku o Broučkovi. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: A o muzejní noci se více dozvíte i v našem dnešním odpoledním vysílání už za několik minut. V geoparku v Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Na akci míří tisíce mladých lidí nejen z Česka, ale i zahraničí. Třeba z Gruzie, Slovenska, Belgie, Maďarska, Švédska nebo Dánska. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili od dneška do 25. května program přímo na tábořišti a v okolní přírodě. Na pražském magistrátu se dnes rozhoduje o vítězích olympiády mediální gramotnosti. Více než stovka dětí ze základní škol má za sebou první kolo celorepublikového finále, písemný test. 18 nejlepších postupuje do závěrečného odpoledního duelu. Mediálním partnerem je Český rozhlas a podle jeho generálního ředitele René Zavorala je v současné době důležité umět případné dezinformace rozlišovat.
3: Tento počin je právě v oblasti vzdělávání, v oblasti médií velmi důležitý. Mě překvapuje opravdu, jak velký počet účastníků se letos zúčastnil, 52 tisíc školáků, což je úžasné číslo. Myslím, že je velmi těžké i pro zkušeného, zdatného člověka už s nějakou zkušeností opravdu se v tom přehrše informací zorientovat.
0: Kriminalisté obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou případu poskytovat další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali.
4: Sport.
0: Po volném dni se čeští hokejisté vrací na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16 hodin a 20 minut. Národní tým pak nastupuje ještě v dalších dnech proti Norsku a proti Kanadě.
1: Počasí.
0: V noci jasno, teploty ale klesnou na 11 nebo i 4 stupně. Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno, zejména kolem hor a kopců. Teploty zítra od 25 do 28 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Buďte stále opatrní na dálnici D8 na Ústecku před 71. kilometrem ve směru na Německo. Levý pruh je uzavřený po nehodě nákladního auta. Komplikace s průjezdem čekejte ještě nejméně 2 hodiny. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tady poslední pracovní den v tomto týdnu, pátek 22. května. Vy jste si naladili Český rozhlas Sever, začíná pohodové odpoledne. Traktůrek z naší velké jarní soutěže už je u své majitelky a za moment si poslechnete, jakou měla radost. V Teplicích se bude v Alejní ulici stavět parkovací dům. Obyvatele sousedních domů ale z toho příliš velkou radost nemají. Více prozradíme zhruba za 15 minut a navíc se dozvíte, kdo se dnes připojí k muzejní noci v Ústeckém kraji a kdo byl slavný Severočech Ernst Ferdinand Storch, na kterého vzpomínají v Chomutově, a nezapomeneme na písničky, které nestárnou, a čeká vás brzy třeba skupina Brontosauři, později Václav Neckář.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: písničky, které nestárnou, skupina Brontosauři, jejich slavný Valčíček, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, jistě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se nakonec stala Marie Fenešová z Karlových Varů. A tak to probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu, hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
5: děkuji.
6: Nejlepší.
5: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: Ano.
2: Tak. Se šlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta.
3: Jde brzdový pedál.
2: Výborně. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr, 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: Budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě, určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšenej z celý rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má je bude sedět Peti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
7: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že fotky z předávání traktůrku najdete na našem webu sever.rozhlas.cz. Na jaře příští rok opět poslouchejte, budeme pro vás určitě mít soutěž o zahradní traktůrek.
8: Velká jarní soutěž.

0: Aleš Brichta, jeho slavná dívka s perlami ve vlasech. 14 hodin 21 minut pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V centru Teplic mají přibýt téměř 300 parkovacích míst. Budou v parkovacím domě, který chce město postavit v Alejní ulici. Parkoviště bude přímo napojené na hlavní silniční tah na mostě, takže auta nepojedou přes město. Někteří obyvatelé sousedních Věžáků ale mají ze stavby obavy.
1: Těm lidem, co bydlí při zemi, to bude vadit všem.
2: To bude teda něco.
3: A vy teda bydlíte tady, jste říkala,
2: tady,
3: ale
2: no, tady.
3: Z druhé strany, jo?
2: Z druhé strany, no. Takže lituju tady ty, co to budou mít před oknama. No. Zastíní určitě, to je nápad jsem, teda. No.
1: A já mluvila právě s kamoškou, která bydlí přímo při zemi, ona říká, denní já pomalu neuvidím nikam.
2: No,
1: jo.
3: A máte kde parkovat třeba vy osobně?
2: My platíme si parkovny od družstva.
3: Jitka bydlí ve Věžovém domě v sousedství parkoviště v Alejní ulici přes 40 let. Pavel parkoviště pravidelně využívá.
4: Tady mám vlastně předplacený stání, takže s tím nějak až tak extra, když není nějak fotbal nebo něco, problém není.
3: Takže město plánuje stavbu parkovacího domu, jestli jste o tom slyšel a jestli myslíte, že bude mít využití, že je potřeba?
4: No, když je fotbal, tak určitě si myslím, jako, že by mohl pomoct. Konkrétně nic o tom bližšího nevím.
3: Parkovací dům má stát na ploše současného parkoviště. Kapacita bude trojnásobná, asi 450 míst. Město má hotovou studii,
5: která vlastně odkazuje k bývalé továrně, která se na tomto místě nacházela, takže bychom se trošku navrátili k historii.
3: Upřesňuje náměstek primátora.

0: rektora Tomáš Hadviga z hnutí ANO. Budova má mít 3 patra a výšku jako sousední gymnázium.
1: Měla by stát na téměř celé Polštětovo parkoviště. Lehce to má odstup od toho panelového domu prvního. Ano. Nesmí to nějak zatěžovat samozřejmě stávající bydlení, takže tady bude ještě nájezd, takže já si troufnu říct, že ještě dalších 20 metrů ze stávajícího parkoviště možná bude ukrojeno. Takže ty auta budou v podstatě dál od toho z panelového domu, než jsou v současnou chvíli. Jsou tam udělené 2 komíny, aby to továrnu opravdu připomínalo, a to by měl být odtah vlastně těch splodin.
0: Stavba přijde na několik stovek milionů korun. Město teď soutěží zhotovitele projektové dokumentace. Příští rok chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever.

0: Ilona Čáková, Laisla Bonita, 14:30 je čas na další kulturní tipy, posloucháte Český rozhlas Sever a teď už je připravený náš severočeský stopař.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Asociace muzeí a galerií letos organizuje už 22. ročník festivalu muzejních nocí. Od půlky května do půlky června je po celém Česku pro návštěvníky připravená řada atraktivních prohlídek kulturních institucí. Ty dnešní v Ústeckém kraji teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rádych. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Na začátek uvedu, že při muzejních nocích neplatí návštěvníci vstupné. Akce jsou právě na podporu návštěvnosti kulturních institucí. Hodně bohatý program je dnes tradičně v Litoměřicích. Do muzejní noci se tam znovu zapojuje tolik institucí, že bych je asi nestihl vyjmenovat. Tak aspoň výběrem je to dílna ručního papíru, Sváťovo dividlo, Institut kresby a grafiky, Knihovna Karla Hynka Máchy a hlavní organizaci zajišťuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Na výběr je opravdu spousta akcí.
0: Ty jsi byl dnes v Lounech, mají tam nějaký program?
2: A v Lounech ještě jsem. Oblastní muzeum v Lounech připravilo pro lounskou muzejní noc především archeologickou výstavu Odkrytá tajemství země. Ale mezi 5. a 8. hodinou večer bude i další doprovodný program, včetně gotické hudby nebo workshopů, a to hned na několika místech, a na ně návštěvníky navedou nafukovací balonky. Na šňůrkách tady teď poskakují ve větru. Otevřeno bude ve Skamenělém lese, to je na hradbách nedaleko muzea, a budou tam komentované prohlídky. Letos nově je otevřený Jiráskův mlýn a nabídne loutková představení, vodnickou kuchyni a také komentované prohlídky mlýna pro veřejnost.
0: Zapojí se v Lounech do muzejní noci i další organizace?
2: Zapojí například Městská knihovna, ta pořádá archeologickou noc, pátrací hru pro malé i velké badatele, jak to popsali, kteří tam budou zkoumat tajemná naleziště plná stop dávných civilizací. V galerii Benedikta Rejta mají dnes speciální komentované prohlídky výstavy Adriany Šimotové s názvem Rozhraní, to je až do 8 hodin večer, a v Proně, novém experimentálním prostoru té galerie, který jsem v dopoledním vysílání představoval, budou promítat od 7 hodin němý film z roku 1926 Frigo na mašině, a pak se tam chystají na přespávačku. Kdo tam chce strávit noc, může si přinést svůj spacák a pak ho čeká ještě nějaké filmové překvapení.
0: Zjistil a pozval nás Robin Rarich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 14 hodin 39 minut písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlase Sever tentokrát Václav Neckář a my už se teď v seriálu Slavní Severočeši dozvíme, kdo byl Ernst Ferdinand Storch. Prozradí nám to opět Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši. Jednou z klíčových osobností Chomutova v celé jeho historii byl Ernst Ferdinand Storch, který se narodil v roce 1865 v Bílenicích. Po vystudování gymnázia získal doktorát z práv na Karlo Ferdinandově univerzitě. Začínal na severočeských soudech a poté pracoval ve vídeňské advokátní kanceláři Antona Pergelta. Když se v roce 1897 do Chomutova vrátil, otevřel si tu vlastní advokátní praxi. Jako přesvědčený německý nacionalista se také zapojil do veřejného života. Starostou Chomutova byl poprvé zvolen v roce 1910. Svůj úřad vykonával dlouhých 23 let. Historie mu připisuje velký význam pro moderní rozvoj a stabilitu města. Poprvé na sebe výrazně upozornil na významné zemské výstavě německého obyvatelstva v Čechách, která v Chomutově proběhla v roce 1913. Za její uspořádání mu byl udělen řád železné koruny. Velmi dobře pak řešil potřebu budování nových bytů a vznik důležitých veřejných staveb, například lázeňského areálu u Kamencového jezera, sportovního domu, muzea, archivu nebo první české školy. Město Chomutov také za jeho starostování koupilo plynárnu a elektrárnu. Počet chomutovských obyvatel se tehdy zvýšil až na 32 tisíc. Více lidí už žilo na severu Čech jen v Liberci. Křeslo prvního muže města opustil Storch až v roce 1933, tedy krátce před dramatickými událostmi, které zásadně proměnily osudy českého pohraničí. Zemřel v roce 1938.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný v pátečním pohodovém odpoledni. Za chvíli skupina Lucie, 14 hodin 49 minut. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách dnes rozhodují v referendu, jestli bude možné v budoucnu zastavit pozemky v místním lyžařském areálu. Hlasovací lístky je možné vhazovat do schránky na obecním úřadě, kde je také naše reportérka Johana Tománková, kterou vítám teď ve vysílání. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, členové volební komise nesmějí prozradit, kolik lidí už přišlo hlasovat, podle nich ale už dopoledne nějací lidé přišli a předpokládají, že jich teď odpoledne přijde ještě víc. Já jsem před úřadem už několik hodin a na malém parkovišti u obecního úřadu se už několik aut vystřídalo.
0: Řekni nám, o čem přesně mají lidé v referendu tedy rozhodnout?
1: Nejdřív vysvětlím, že pozemky na sjezdovkách vlastní teď několik majitelů a nedá se na nich stavět. A vedení obce chce vědět, jestli má územní plán zakonzervovat. Letos na podzim nás totiž v Česku čekají komunální volby, takže teď obec zjišťuje, jestli mají pozemky zůstat nezastavitelné i potom, co se v obci může změnit složení zastupitelstva.
0: Do kolika hodin můžou lidé chodit vhazovat lístky?
1: Do 20 hodin, potom bude komise lístky sčítat a na webu zveřejní výsledek hlasování. Připomenu, že aby bylo referendum platné, musí přijít hlasovat minimálně 35% zapsaných voličů.
0: Johana, a co si od referenda slibuje vedení obce?
1: Obec referendum zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Jak jsem zmiňovala, pozemky má několik vlastníků, včetně developerské firmy Niseko. Někteří lidé se obávají, že tam chce postavit veliké apartmánové komplexy. V čele firmy Niseko je Adam Kuchař a ten to od začátku odmítá.
0: Zjistila kolegyně Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutov nejspíš zbourá i přístavbu restaurace Dřevák, která na počátku května poničil požár. Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explozie. Ceny benzínu se rozhodnutím vlády udrží nad 45 korunami za litr až do pondělí. Přes odpoledne jasno nebo polojasno čekáme i zvětšenou oblačnost, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Město Chomutov zřejmě nechá zbourat i dřevěnou přístavbu restaurace Dřevák u Kamencového jezera. Budova restaurace shořela počátkem května. Příčinu požáru stále vyšetřují policisté. Více řekl náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
2: Statik doporučil strhnout i tu přístavbu, protože nemůže zaručit kvalitu toho betonu a jaká bude životnost toho materiálu do budoucna. S největší pravděpodobností tedy půjde k zemi i ta přístavba, tak abychom skutečně mohli garantovat, že cokoliv tam bude, bude bezpečné.
0: Chomutov počítá se stavbou nové restaurace. Fungovat by měla až v sezóně 2028. Zoologická zahrada v Děčíně má po 14 letech opět mláďata prasete Vysajanského. Selatům jsou necelé 3 týdny, informovala o tom mluvčí zahrady Alena Houšková. Zatím ale není jasné pohlaví obou mláďat. Rodiče si je totiž podle zoologa Petra Haberlanda zatím chrání. Tato zvířata se snadno vystresují a tak je chovatelé nechtějí rušit. Ve volné přírodě žijí prasata Vysajanská na 2 filipínských ostrovech. Samcům se tvoří hříva, která podle Houškové připomíná účesy příznivců hnutí punk. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé výjíždí na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátil mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci. Mezi 6:30 a 7:30 večer bude taky k vidění ve vozovně dopravního podniku v Liberci. Stát možná prodá pardubickou Explozii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na plnění závazků NATO, řekl to České televizi.
3: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády.
0: Za litr benzínu zaplatí řidiči v průměru o víkendu a také v pondělí 45 korun a 11 haléřů. Vyplývá to z oznámení zveřejněného ve 14 hodin na stránkách Ministerstva financí. Maximální cena nafty je stejným nařízením stanovena na 42 korun a 8 haléřů za litr.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno, teploty ale klesnou na 11 nebo i 4 stupně. Zítra tedy v sobotu slunečno, během dne přechodně oblačno, zejména kolem hor a kopců. Teploty zítra do 28 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí před 40. kilometrem ve směru na Německo porouchané osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje a my se opět rozjedeme po severu Čech už za malou chvíli. Vyrazíme do Roudnice nad Labem, kde se včera konal kabelkový veletrh. Dobročinný prodej tam uspořádala organizace Naděje. Podrobnosti prozradíme už za pár minut v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Navštívíme Panenský Týnec, kde najdete hlavně nedostavený gotický chrám s barokní zvonicí, kde jsou údajně silně léčivé pozitivní rekreativní zóny. A v kulturních typech se podíváme do Kadaně, kde bude v následujících dnech veselo. Zítra tam proběhnou narozeniny Maxi psa Fíka a od úterý startuje kadaňský pohádkový festival a přidáme i v této hodině písničky, které nestárnou. Tentokrát to bude Petr Spálený, později nám zaspívá třeba Věra Špinarová, teď je ale na řadě Anna K. a Večírek za koncem.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Mistr zkratky Petr Spálejný, jak jinak písničky, na které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 3 hodiny odpoledne, k tomu skoro 11 minut a, jak jsem sliboval, vyrážíme na sever Čech.
1: Regionální stopař.
0: Organizace Naděje uspořádala včera v Roudnici nad Labem kabelkový veletrh. Od dobrovolníků získala zhruba 500 kabelek. Výtěžek z jejich prodeje použije Naděje na terénní program pro lidi v nouzi. Před kulturním domem Říp se už půl hodiny před začátkem sešly desítky zákaznic. Z vystavených kusů pak spokojeně vybírali.
2: Jedu do Karlových Varů a potřebuji nějakou krásnou kabelku, abych byla za hvězdu. Tak se jdu podívat, protože od letošního roku jsem v důchodu, takže mám čas, jinak jsem nemohla. No a buď nějaký baťůžek, nebo nějaký hezký 2-3 kabelky by se mi šikly. No.
3: Přišla jste s nějakým záměrem?
4: No, raději bych nějaký baťůžek, jestli tady bude, no.
3: A akci už znáte, už jste tu byla?
4: No právě jsem poprvé, je to charitativní akce, tak to bude na dobrou věc.
5: Nechali se při vybírání vyrušit 2 zákaznice ze Štětí.
6: Těší nás, že zájem o kabelky je velký, děláme v Roudnici tuhle charitativní akci jako druhý ročník, dělali jsme zpátky před 2 rokama, tenkrát se prodalo víc než 300 kabelek a dneska zatím jsme v první hodině a vypadá to velmi slibně a nadějně, že koříme vlastně výtěžek z toho posledního ročníku.
3: Říká za organizaci Naděje Richard Brejša.
6: Je to vlastně taková jako srdcová akce Naděje, vymysleli ji skoro už 20 let zpátky nebo 15 let zpátky kolegové ze Zlína na Moravě a my jsme si tady do Ústeckého kraje převzali, protože se nám líbil ten záměr.
3: Kabelkový veletrh je prodejní akce. Můžete vysvětlit, jak to funguje, jak vlastně se kabelky dostanou k vám a jak pomůžou ty peníze z toho prodeje?
6: 2,5 měsíce před akcí vyhlašujeme sběr kabelek. Kdokoliv nám může přinést kabelku na sběrné místo, měli jsme jich v Roudnici asi 4, jedno i v Litoměřicích. Potom ty kabelky shromažďujeme, čistíme, opečováváme je, aby byly připraveny právě na tu samotnou akci. Dáváme jim cenovky od 10 korun po stovky korun a celý ten výtěžek vlastně jde na zimní pomoc klientům v krizi, kterou poskytuje náš terénní program.
3: Především zájemkyním, ale i několika zájemcům se na veletrhu podařilo prodat 385 kabelek. Celkový výtěžek a tedy příspěvek na stravu a ošacení pro lidi v krizi je 25 600 korun. Z Roudnice nad Labem Robin Rérich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Lucie Bílá, Jan Bendík, jednu malou chvíli, 15 hodin 21 minut, páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Jede dál, brzy nás čeká třeba Michael Jackson nebo Jarek Nohavica. Teď už ale připravená opět Alena Škraňková, seriál Příběhy severočeských měst a obcí, a dnes navštívíme Panenský Týnec.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Městys Panenský Týnec na Lounsku má ve znaku černou orlici se zlatou zbrojí a jazykem. Zmínku o tomhle městečku můžeme najít v zakládací listině benediktínského kláštera v Kladrubech u Stříbra. V roce 1115 ji vydal český kníže Vladislav I. Název Týnec se odvozuje od slova otýnění neboli opevnění. A přívlastek Panenský pak od názvu řeholních panen klášterního řádu Klarisek. Zajímavostí je, že historické jádro městyse má oválný půdorys. Klášter Klarisek byl postaven ve 13. století jako třetí františkánský klášter v Čechách. Je součástí komplexu, který je od roku 1964 chráněnou kulturní památkou České republiky. S klášterem sousedí nedostavěný gotický chrám s barokní zvonicí. Nevíme, kdy přesně byl založen a kým. Pravděpodobně Plichtou, pánem ze Žirotína. Chrám stojí údajně na silné léčivé pozitivní zóně. Jeho magická síla přitahuje turisty a lidi, kteří hledají duchovní spojení s přírodou a historií. V Panenském Týnci se můžete zastavit i na půvabném hřbitově. Je tam hrobka Jana Tuskanyho anebo hrob botanika a cestovatele Benedikta Roezla.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Na hodinách teď už 15:30, pár drobných k tomu pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, stále příjemný pátek 22. května. V následujících dnech bude v Kadani hodně živu a zamíří sem nejenom děti. V úterý 26. května tu odstartuje kadaňský pohádkový festival, kterému budou v sobotu, dal by se říct, předskakovat narozeniny Maxi psa Fíka. Na telefonní lince teď už vítám ředitele kadaňského pohádkového festivalu Michala Voltra. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i vašim posluchačům.
0: Bohatý program kadaňského pohádkového festivalu je až do pátku 29. května. Dá se nějak v krátkosti festival tedy představit?
1: Tak je to již pátý ročník kadaňského pohádkového festivalu, kdy vlastně je to akce pro rodiny s dětmi, hlavně pro ty menší děti, protože si budou chodit od rána vlastně až do pozdních odpoledních hodin k nám do kina Hvězda a všude kolem, nejen tam, například i do Orfea nebo na jednotlivé základní školy, kde budou probíhat akce, jako budou workshopy, bude tam samozřejmě promítání pohádek, večerníčkových pohádek, večer bude vždycky nějaký koncert, budou tam umělci, budou tam zpěváci, bude tam taneční škola, takže já věřím, že si každý přijde na své, ale takové myslím, důležité je, že my to máme i v rámci toho festivalu takové edukační. Takže v rámci edukace tam budou i workshopy pro ty děti.
0: Mm-hmm. Koukal jsem na ten program, ten je opravdu hodně bohatý. To bychom tady byli dlouho. Součástí festivalu jsou ale každoročně i herecké hvězdy. A hlavně jeden tradiční host. Kdo to tedy bude letos?
1: Tak samozřejmě Maxi Pes Fík, že jo, to je jasné. Ale co k tomu? K tomu bude jeho hlas a to je pan Josef Dvořák. Takže na Pepu Dvořáka se v Kadani vždycky rádi těšíme, protože on přijede, udělá skvělou atmosféru a všichni si to s ním užijí.
0: No a které další hvězdy ještě můžete představit?
1: Tak třeba na tom začátku, tam bude Míša a Roman Tomešovi, kteří nám i zaspívají, potom tam bude Denisa Fauzerová, takzvaná Řachanda z pohádky a co si myslím, že bude zajímavé, tak bude i vlastně uvedení filmu Poslední závod od Judit Picháček, kterou možná všichni znají z filmu Fair Play. Bude tam i beseda z diváky a takové zajímavé bude i tanečení, když to řeknu takhle, s panem Honzou Ondarem, takže vlastně Stardance, který vlastně předvede dětem, jak se tančí.
0: Mm-hmm. Tak já doufám, že jsme teď někoho nahlákali, kde hledat přesný program a také kde koupit vstupenky.
1: Tak přesný program najdete na našich webových stránkách, takže www.kadaňskýpohádkovýfestival.cz a všechno ostatní případně na Kino Hvězda nebo Kino Kadaň.cz, takže zde si můžou lidé koupit stupenky. Ale já bych možná ještě řekl jednu věc a to je, že v pondělí bude charitativní aukce, protože tento festival je charitativní. Takže budeme vybírat vlastně peníze na malého Zdenečka Dolenského, tak věřím, že kdo by chtěl, tak se může i na těch webových stránkách podívat na tuto aukci a kdo bude chtít, může přijít v pondělí od 17 hodin právě do Kina Hvězda, kde ta aukce bude probíhat a při té příležitosti bude i vernisáž dětí z mateřských školek zde u nás v Kadani.
0: Na kadaňský pohádkový festival vás pozval jeho ředitel Michal Voltr, tak ať se všechno vydaří a někdy příště třeba za rok opět naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji a těším se na všechny fanoušky a hlavně na malé děti.
0: A já ještě doplním, že v sobotu v Kadani budou od 10 hodin dopoledne slavit také narozeniny Maxi psa Fíka a pro děti je připraveno spousta soutěží, zábavy, kulturního programu a to hlavně na nábřeží Maxi psa Fíka a také v Amfíku, takže už v sobotu do Kadaně můžete vyrazit.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Věra Špinarová, její slunečné pobřeží, které si teď už konečně díky jen teplotám venku můžeme třeba někde o víkendu užívat. Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Vrátíme se do dopoledne, do pořadu Dáme řeč a dnes s kolegou Zdeňkem Lukeslem jste probírali cestování. Do studia se dovolala posluchačka Jana z Ústí nad Labem.
1: Strašně jsem si přála vidět na vlastní oči polární záři, což se podařilo před 2 rokama a musím říct, že to zatím nic nepřebylo. To je tak úchvatný zážitek.
2: Byla jste teda Norsko nebo?
1: Ve Finsku, Laponsko.
2: Finsko, Laponsko.
1: A byla jsem tam s partnerem, s dcerou a se 3 vnoučátkama a do dneška potom vlastně chtěli být tam zpátky.
2: Jo.
1: Já taky.
2: Jak dlouho jste byli ve Finsku?
1: Na tom zájecu jsme byli týden a musím říct, že se nám tam nesmírně věnovali, že jsme toho tam viděli hodně, ale každý den se starali o to, aby jsme viděli to polární záři. I když jeden nebylo zataženo, tak nás vezli 100 kilometrů prostě daleko, aby jsme ji viděli.
2: Takže v polární záři tu máte odškrtnutou a máte nějaký ještě další cestovatelský
1: sen? No, zatím to nic nepřebylo. Ne? Tam jsme byli v takový chatě ubytovaný, kde byl prosklený strop částečně, takže jsme leželi v posteli a fotili jsme si záři i postele, prostě fakt úplně bomba, úžasný.
2: Je, to je nádhera. A je to tak, že cestujete spíš po Evropě, nebo se vydáváte i na jiný kontinent?
1: No tak v našem věku už spíš jenom po Evropě.
0: V pondělí je Evropský den parku, a tak si budete povídat právě o nich. Do jakého parku rádi chodíte? V jaké ročním období, pardon, je nejhezčí? Kde je v severních Čechách ten nejkrásnější park? Co by podle vás mělo být ve správném parku? Už teď pište na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo volejte přímo v pondělí do studia na známou linku 475 212 212. Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Karel Gott, jeho léta prázdnin za necelých 9 minut, už tady bude 16. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Do bývalého vojenského prostoru Ralsko na Českolipsku teď míří tisíce skautů. Chlapci a dívky z různých koutů Evropy tam budou tábořit 5 dní. Ve vysílání teď zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který sledoval příchod prvních táborníků. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co skauty v Ralsku v následujících dnech tedy čeká?
1: Na programu je toho skutečně hodně. V první řadě je naplánovaných několik výletů do okolní přírody. Skupiny se mohou dokonce vybrat podle obtížnosti. Přímo tady v areálu na letišní ploše budou různé hry, přednášky i koncerty. Lze navštívit třeba také skautské muzeum, kde mají plno unikátních exponátů, včetně například originálů korespondence Antonína Svojsíka, zakladatele skautského hnutí u nás. Budou se plnit také různé úkoly, přičemž týmy jsou mezinárodně smíšené. Podle mluvčí skautů Barbory Trojak je cílem propojení účastníků z různých zemí. Jde třeba o Slováky, Poláky, Němce, Belgičany a další národnosti.
0: Můžeš nějak tábor blíž popsat? Spí se třeba v takových těch klasických stanech s dřevěnou podsadou?
1: To mě zklamalo, ale nespí. Většina stanů jsou různobarevné kopule z polyesteru. Postupně jich tady roste mnoho set. On je ten klasický podstavový podsadový stan do jisté míry nepraktický. Málo komu se ho chce kvůli pár nocím stavět. Používá se ale stále při delších táborech. A překvapilo mě, že v jiných zemích, než je Česko a Slovensko, tenhle typ stanu skauti prakticky neznají. Je to taková naše lokální specialita. Našel jsem jediný a ten je vystavený právě ve zmíněném skautském muzeu. Dostal jsem tam k jeho historii i poutavou přednášku od průvodce Bobra. Zajímavé je třeba to, že typově vychází ze stanů používaných rakousko-uherskou armádou.
0: Tušíš, kolik je v České republice celkem skautů?
1: Vím to, je to přes 78 tisíc a meziročně jich dokonce přibývá už dlouhodobě. Mezi lety 24 a 25 jich přibylo 15 stovek. Nejvíc skautů, okolo 10 tisíc, je v Praze, dále ve středních Čechách a na jižní Moravě. Není bez zajímavosti, že v Libereckém kraji je o skoro 1000 skautů a skautek víc než v mnohem lidnatějším Ústeckém kraji, přičemž počet členů v Ústeckém kraji stagnuje a ten v těm Libereckém narostl meziročně o víc než 3%. Pokrytí organizace je v základě celorepublikové, ale existují místa, kde se tomuto hnutí příliš nedaří a vedení organizace to vnímá, bude se tyto lokality víc na ně zaměřovat. Klíčové je vždy najít vhodné a nadšené vedoucí.
0: Z Ralska, kde začíná mezinárodní skautské setkání, se přihlásil reportér Jiří Jelínek. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: A za malou chvíli tady bude 16. hodina další zprávy Českého rozhlasu Severa, pak už pravidelný pořad Humoriáda. Já se budu naslyšenou těšit opět po 17.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Modernizace koupaliště v Jirkově se protáhla až do července. Liberecký kraj dal hasičům 25 milionů korun na nové diesel agregáty. Evropská komise řeší možný střet zájmů Andreje Babiše z ANO. Do Česka poslala další dopis. Přes odpoledne stále jasno až polojasno, čekejte i zvětšenou oblačnost, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Koupaliště Červený Hrádek v Jirkově otevře až počátkem července. Modernizace za zhruba 35 milionů korun se totiž o několik týdnů protáhla. Město nechalo postavit nové tobogány a do bazénu natáhnout speciální folie. Řekla to za odbor investic Lenka Schönherr.
3: Protože pršelo, tak nebylo možné foliování celá dokončit, tak se to posunuly ty práce o další dva týdny. Dětský bazén je téměř hotový, plavecký bazén je před dokončením, kdy se ještě provádí foliování. Oba tobogány jsou téměř dokončeny.
2: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje dostal 25 milionů korun na lepší vybavení jednotek. Peníze mu poskytl Liberecký kraj, který hasičům na lepší výstroj a výzbroj přispívá pravidelně v každém roce. Letos je to na zajištění chodu jednotek například v době delšího výpadku proudu, více řekl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
4: V letošním roce jsme tam měli jako hlavní prioritu do vybavení zbrojnic diesel agregáty, tak aby v případě výpadku elektrické energie nějakou delší časovou dotací, tak aby jsme měli v každé obci ideálně nějaké jedno místo, kde bude k dispozici elektrický proud, kde bude fungovat spojení, kde se budou moci lidi nabít třeba mobily.
2: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stále zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru požádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Tisíce Kubánců dnes demonstrují před americkou ambasádou v Havaně proti obvinění dlouholetého vůdce Raula Castra. Ten čelí ve Spojených státech stíhání kvůli podezření ze čtyřnásobné vraždy. Případ souvisí se sestřelením dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru roku 1996. Havana obvinění odmítá. Podle ní je to jen záminka amerických úřadů pro invazi na ostrov. Do dnešního protestu se zapojil i prezident Kuby Miguel Díaz-Canel. Sám 94-letý Raul Castro nedorazil. Prezidentem Kuby se stal po svém bratru Fidelovi v roce 2008. Ve funkci pak působil 10 let.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty ale klesnou k 11 nebo i 4 stupňům. Zítra tedy v sobotu slunečno, přechodně oblačno, zejména kolem hor a kopců. Teploty zítra vystoupí i k 28 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na horské silnici na Chomutovsku, Klášterec nad Ohří, Krištofovi Hamry, čekejte přes obce Rusová, Nová Víska a Hradiště u závěru kvůli závodům do vrchu. U závěra je naplánovaná do zítřejších 18 hodin. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
6: Protože my to budeme vysílat, víte?
5: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
6: Dobré odpoledne.
5: Ano.
6: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
5: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
6: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
5: No, ve 4.
6: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
5: Jo, teď chvíli, teď pár týdnů. Světlo, výborně, jo. Takže světlo do vašich životů ideál všem.
6: No, tuhle jsem vstával ve 4, takže to vím.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, Lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on.
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového fízt policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš... Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase někdy před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš.
1: Ano, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prostě tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Kyzer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to jsme mluvili,
2: teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Ať stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, to moc děkuju.
2: Vám taky,
1: nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijímalo vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Kyzer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové,

0: náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídej.
2: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o to. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to? Co to
1: no,
2: je?
1: Řek, tak to
2: měli
1: řekni.
2: Bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtar vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady... Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Ořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se, co tady dělám, já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju, mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jestli ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Užíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval, on se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, to, on se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano, ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměti. Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si snízal.
1: Já už půjde brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka, televariete Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dal lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžu to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900 a pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo,
1: tak. Protože opakujeme recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj šípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadi můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Pokračujeme, děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky šéfa zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasuji taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásný.
7: No,
6: těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, jo. Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda.
6: No,
7: já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No právě, no. Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu.
6: Já,
7: on neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, ne. Jo, zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jásali. No.
7: Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně. Netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
2: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počúraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
2: ukázka. No? Počúraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Víď? Lákavý
2: nám? No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900, náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo...
1: Kým to už
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak. Jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych... tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavém námořnickém kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislej čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit. Na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo do té hlavy. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak... řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel s angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne s
3: váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Předsedkyně Ústeckého krajského soudu trvá na odvolání předsedkyně soudu v Litoměřicích. I v Libereckém kraji dnes začíná muzejní noc, nově bude i v centru Linzerka. Vyšetřovatelé GIBS zabavili 10 litrů tekuté drogy, extáze, část měl u sebe pražský policista. Do večera jasno až polojasno, teploty stále i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Předsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová trvá na odvolání Halky Lacinové z čela Litoměřického okresního soudu. Navrhla to jako kárné opatření v dnešní závěrečné řeči u pražského vrchního soudu. Mimo jiné uvedla, že soudkyně opakovaně zasahovala do případů, které neměla na starosti. Soudkyně Lacinová pochybení odmítá. Její advokát Lukáš Trojan označil kárný návrh za účelový. Senát kárného soudu má o případu rozhodnout 12. června. Další informace přidáme v dnešním vydání pořadu Den v kraji. Lidé dnes můžou navštívit kulturní instituce i po setmění. Liberecký kraj se zapojuje do celorepublikové muzejní noci. Akce ve více než 10 institucí začínají většinou v 18 hodin. Letošní organizaci převzalo v kraji Liberecké severočeské muzeum. Co pro návštěvníky chystá, říká jeho mluvčí Petra Slováková.
3: Bude to noční stezka části expozice nebo možnost se zapojit do soutěže k aktuální výstavě Fast and Furious, ke které bude i komentovaná prohlídka. Velmi poptávané jsou prohlídky podzemním depozitářem.
1: Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Drogu našla u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIBSu drogu sám užíval a prodával ji další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Tekuté extázi se také někdy říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky ji zneužívají násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hodí do pití. Při výbuchu v petrochemickém závodě MOL v Maďarsku zemřel jeden člověk a 7 dalších bylo zraněných. Podle lékařů už nejsou v ohrožení života, potvrdil to ministr hospodářství a energetiky István Kopitáň. Na místo dorazil několik hodin po tragédii. Příčinu exploze úřady vyšetřují.
4: Ministr Kopitáň ujistil, že vyšetřování bude velmi důsledné a společnost MOL aktivně spolupracuje.
5: Naším úkolem je zajistit, aby se takové nehody nestávaly a firmy jim předcházely.
4: K výbuchu podle úřadů došlo při opětovném spuštění provozu po plánované údržbě. Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie černého kouře i plamenů stoupajících ze závodu. Hasičům se oheň podařilo dostat rychle pod kontrolu. Minimálně jeden ze zraněných zaměstnanců má těžké popáleniny dýchacích cest. Na místo dorazila také mobilní laboratoř pro kontrolu ovzduší. Úřady tvrdí, že veřejnosti zatím žádné nebezpečí nehrozí. Bára Vránová, Český rozhlas. Hlas.
2: Počasí.
1: V noci čekejte jasno, teploty ale klesnou k 11 nebo i 4 stupňům. Zítra, tedy v sobotu, bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména na horách. Teploty zítra od 25 do 28 stupňů, na horách do 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Provoz v Litvínovské ulici u Zámeckého parku omezuje likvidace následků nehody. Na místě jsou kvůli vyprošťování i hasiči. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Stále pěkný poslední pracovní den v tomto týdnu, je tady pátek 22. května, posloucháte Český rozhlas Sever a právě nám začíná Den v kraji.
2: Den v kraji.

0: 13 minut po 17. hodině na Českém rozhlase Sever se rozjel dnešní Den v kraji. Letní sezona se blíží, koupaliště se připravují na otevření, provozovatelé finišují s opravami, napouštějí bazény nebo kosí travnaté plochy. V Oseku na Teplicku navíc řeší změnu ve způsobu čištění vody v betonové nádrži. Místo dosavadních bakterií se po několika letech vrací k chloru.
1: Tohle, co teda slyšíme, to souvisí s tím čištěním.
2: Ano, teď vlastně služby města Oseka to postupně odpouštějí koupaliště a čistí. A čistí se to jenom sodou, no, to, co máme povolený prostě.
1: Se starostou Václavem Krtkem z uskupení Osek všem míříme k vypuštěnému venkovnímu bazénu.
2: Tam asi největší posun teďkon je, že žádáme na, vlastně na změnu užívání z přírodního na umělý koupaliště. Máme udělaný už revize na chemii, takže podmínka udržet kvalitu bazénové vody. Jo, takový, která by odpovídala kvalitě umělého koupaliště.
1: Takže už jsme na koupališti, tady ještě je nápis přírodní koupaliště.
2: Jo, to se všechno bude měnit, protože my musíme změnit provozní řád, aby odpovídala prostě všem právním předpisům a tomu stavu vlastně faktickému, jaký tady je.
1: Jak jste říkal, je to změna oproti těm dvěma předchozím letům, kdy jste tady zkoušeli jiný způsob čištění koupaliště.
2: Protože tím, jak je ta umělá folie, tak samozřejmě při používání těch bakterií se na ně dělal takový sliz, který klouzal, a to bylo vlastně asi to nejhorší, co na tom koupališti bylo. Jinak ta voda pořád vycházela čistá, byla průhledná, ale bohužel to dno bylo špinavý. No.
1: Některým návštěvníkům vadilo i to, že voda v koupališti měla tmavou barvu.
2: Věříme, že když to prostě bude, když to bude spálený od toho chloru, že to prostě bude líp, nebude to klouzat.
1: Čistící bakterie tady nasadili před 2 lety, aby mohli koupaliště provozovat jako přírodní. Teď mají podle starosty Krtka během roku vyzkoušet účinnost čistírny vody a povolených chemikálií. Otevřou v polovině června. Koupaliště Červený Hrádek v Jirkově na Chomutovsku chce sezonu zahájit v červenci. Končí tam modernizace za asi 35 milionů korun. Město nechalo postavit nové tobogány a do bazénů natáhnout speciální folie. Z Oseku Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Petr Kolář dospíval, Den v kraji pokračuje, máme 17 hodin 22 minut a jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A ptát se budeme hlavně na víkend, ale nejdříve přivítáme meteoroložku Janu Ehertovou u nás ve vysílání. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A ještě než se k sobotě a neděli dostaneme, co se děje teď na severu Čech a jak bude vypadat později večer a noc?
2: Tak přestože v Ústeckém kraji máme zvětšenou oblačnost, nějaké polařnou oblačnost, tak teploty šly opravdu velmi vysoko. Dneska jsme naměřili nejčastěji od 22 do 25,6 stupňů Celsia a opět stanice Doksany, tak ta nesklamala. Tam jsme dokonce naměřili dneska 27,2 stupně Celsia.
0: Tak to je hezké. A co dál?
2: Vypadá to, že oblačnost bude opět ubývat, takže se nám večer vyjasní a během noci budeme mít v podstatě jasno a ranní teploty nám budou klesat na 11 až 8 stupňů Celsia a i na horách tam se nám budou držet kolem 6 stupňů Celsia.
0: Před námi jsou 2 dny volna, už se těšíme na sobotu, má být hezká, tak jak to bude vypadat?
2: Sobota bude slunečná, vypadá to, že ani oblačnost se nám neukáže, takže nějaké jasno, polojasno, rozhodně bez strážek a teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Rozhodně nebude vyloučeno, že zase na takových těch nejteplejších místech v Doksanech určitě bude přes 29 stupňů Celsia. I na horách tam začneme 20, 21, takže 21 až 24 stupňů Celsia, takže ten, kdo by se chtěl opravdu jít schladit i na hory, tak musí počítat s tím, že přes 20 bude i tam.
0: Tak to už je počasí k vodě, pojďme se podívat i na neděli.
2: V neděli tam sice budeme mít oblačnost, vypadá to, že sice po ránu nějaké slunečno, ale během dne polojasno až oblačno. Není vyloučena ani nějaká ojedinělá přeháňka, ale spíše někde na severu Ústeckého kraje. Ve zbytku území to bude bez srážek a teploty tam budou ještě o 1 až 2 stupně vyšší, což znamená 26 až možná určitě 30 stupňů Celsia, takže neděle ještě opravdu možná na některých místech i tropického charakteru.
0: Já moc děkuji za předpověď, popřeji i vám klidný víkend a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Dvojice Pet Shop Boys, jejich hit It's a Sin, za pár vteřin, minuta po půl šesté, pokračuje dnešní Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Asociace muzeí a galerií letos organizuje už 22. ročník festivalu muzejních nocí. Od půlky května do půlky června je po celém Česku pro návštěvníky připravená řada atraktivních prohlídek kulturních institucí. Ty dnešní v Ústeckém kraji teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Na začátek uvedu, že při muzejních nocích neplatí návštěvníci vstupné. Akce jsou právě na podporu návštěvnosti kulturních institucí. Hodně bohatý program je dnes tradičně v Litoměřicích. Do muzejní noci se tam znovu zapojuje tolik institucí, že bych je asi nestihl vyjmenovat. Tak aspoň výběrem je to dílna ručního papíru, Sváťovo dividlo, Institut kresby a grafiky, Knihovna Karla Hynka Máchy a hlavní organizaci zajišťuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Na výběr je opravdu spousta akcí.
0: Ty jsi byl dnes v Lounech, mají tam nějaký program?
2: Oblastní muzeum v Lounech připravilo pro lounskou muzejní noc především archeologickou výstavu Odkrytá tajemství země. Ale mezi 5. a 8. hodinou večer bude i další doprovodný program, včetně gotické hudby nebo workshopů, a to hned na několika místech, a na ně návštěvníky navedou nafukovací balonky. Otevřeno bude ve Skamenělém lese, to je na hradbách nedaleko muzea, a budou tam komentované prohlídky. Letos nově je otevřený Jiráskův mlýn a nabídne loutková představení, vodnickou kuchyni a také komentované prohlídky mlýna pro veřejnost.
0: Zapojí se v Lounech do muzejní noci i další organizace?
2: Zapojí například Městská knihovna, ta pořádá archeologickou noc, pátrací hru pro malé i velké badatele, jak to popsali, kteří tam budou zkoumat tajemná naleziště plná stop dávných civilizací. V galerii Benedikta Rejta mají dnes speciální komentované prohlídky výstavy Adriany Šimotové s názvem Rozhraní, to je až do 8 hodin večer, a v Proně, novém experimentálním prostoru té galerie, který jsem v dopoledním vysílání představoval, budou promítat od 7 hodin němý film z roku 1926 Frigo na mašině, a pak se tam chystají na přespávačku. Kdo tam chce strávit noc, může si přinést svůj spacák a pak ho čeká ještě nějaké filmové překvapení.
0: Zjistil a pozval nás Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje páteční den v kraji. Jako na trní jsou fanoušci hokejistů extraligového Litvínova. Severočeský klub se sice udržel v nejvyšší soutěži, ale vedení zatím neoznámilo příchod ani jedné posily pro nadcházející ročník. Pořád se čeká, až se dokončí převod klubu od společnosti Orlen Unipetrol na nového majitele, tedy skupinu, v jejímž čele jsou litvínovské legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela.
1: Na stadionu už pracuje Robert Reichl, který vedl tým v závěru minulé sezóny a v novém ročníku bude hlavním trenérem. Z klubu odešli asistenti Jakub Petr a František Ptáček a také kondiční trenér Jakub Jirgle. Nové složení trenérského štábu ale olympijský vítěz ještě neprozradil.
2: V obsazení vím, ale neřeknu vám. Tomu to jako se snažíme dávat nějak dohromady. Mužstvo trénuje, mužstvo se připravuje, takže tak nějak fungujeme, jako kdyby to běželo.
1: Někteří litvínovští hokejisté už se připravují pod vedením nového kondičního trenéra Tomáše Svobody, který přišel z Litoměřic. A hráče už nestresují podle útočníka Ondřeje Jurčíka obavy ohledně nejisté budoucnosti jako loni.
3: Myslím, že taky uvolněnější, jako jiný, než to bylo minulý rok, když se vědělo vlastně už od začátku, že nebude sponzor. Teď čekáme jenom na přepis, takže je to taky uvolněnější, máme prostory, kde můžeme cvičit, můžeme jít do sauny na regeneraci, kde minulý rok jsme hledali, kde co budeme trénovat, a tenhle rok je to takový pohodlnější.
1: Litvínov už oznámil několik hráčských odchodů. Nedočkaví fanoušci se oznámení nových posil stále ještě nedočkali.
2: Hráči, kteří přijdou noví, tak se podepíšou, až bude přepsána licence. My chceme pracovat s klukama, který tady chtějí být, který budou pracovat tak, jak jim bude řečeno, a budou připravený, a ne jak to probíhalo loni. Tak nějak tomu stvoje složený, ale určitě tady nebude tolik cizinců, co tady bylo loni.
1: Prozradil Robert Reichl, ten zároveň objasnil jednu přestupovou spekulaci týkající se jeho syna Kristiana. Český reprezentant se z Německa do mateřského klubu nevrátí.
2: Syn podepsal novou tříletou smlouvu v Mannheimu. Jako on ji podepsal už během té sezóny, co teď byla, a má další tři roky v Mannheimu. Tohle nebylo na pořadu dne.
1: Reichl naopak nechtěl komentovat další spekulace ohledně příchodu Davida Kempfa nebo Jana Mišáka. Potvrdil ale setrvání bratrů Kašových.
2: Kašovní zůstávají v Litvínově, já nemyslím, že by měli někam odejít, a máme nějaký plán tady s tím mužstvem, a když ten plán vyjde dobrý, tak tady doufám, že dohraju kariéru.
1: Řekl Robert Reichl, který povede hokejisty Litvínova v novém ročníku Tip Sport Extraligy. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Přijďte společně s námi zahájit turistickou sezónu ve východním Krušnohoří. V sobotu 23. května si v areálu zámku Jílové u Děčína užijete den plný pohody, jarmark a soutěže a odnesete si spoustu informací o turistice a turistických akcích v našem kraji. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. V sobotu 23. května odpoledne na shledanou v Jílovém u Děčína.
1: Český rozhlas Sever.

0: Máme tu páteční odpoledne, s vámi je stále Český rozhlas a Sever a pokračuje dnešní den v kraji. Do bývalého vojenského prostoru Ralsko na Českolipsku míří tisíce skautů. Chlapci a dívky z různých koutů Evropy tam budou tábořit 5 dní. Ve vysílání teď zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který sledoval příchod prvních táborníků, co skauty v Ralsku, a v následujících dnech tedy čeká. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Na programu je toho skutečně hodně. V první řadě je naplánovaných několik výletů do okolní přírody. Skupiny se mohou dokonce vybrat podle obtížnosti. Přímo tady v areálu na letišní ploše budou různé hry, přednášky i koncerty. Lze navštívit třeba také skautské muzeum, kde mají plno unikátních exponátů, včetně například originálů korespondence Antonína Svojsíka, zakladatele skautského hnutí u nás. Budou se plnit také různé úkoly, přičemž týmy jsou mezinárodně smíšené. Podle mluvčí skautů Barbory Trojak je cílem propojení účastníků z různých zemí. Jde třeba o Slováky, Poláky, Němce, Belgičany a další národnosti.
0: Můžeš nějak tábor blíž popsat? Spí se třeba v takových těch klasických stanech s dřevěnou podsadou?
1: To mě zklamalo, ale nespí. Většina stanů jsou různobarevné kopule z polyesteru. Postupně jich tady roste mnoho set. On je ten klasický podstavový podsadový stan do jisté míry nepraktický. Málo komu se ho chce kvůli pár nocím stavět. Používá se ale stále při delších táborech. A překvapilo mě, že v jiných zemích, než je Česko a Slovensko, tenhle typ stanu skauti prakticky neznají. Je to taková naše lokální specialita. Našel jsem jediný a ten je vystavený právě ve zmíněném skautském muzeu. Dostal jsem tam k jeho historii i poutavou přednášku od průvodce Bobra. Zajímavé je třeba to, že typově vychází ze stanů používaných rakousko-uherskou armádou.
0: Tušíš, kolik je v České republice celkem skautů?
1: Vím to, je to přes 78 tisíc a meziročně jich dokonce přibývá už dlouhodobě. Mezi lety 24 a 25 jich přibylo 15 stovek. Nejvíc skautů, okolo 10 tisíc, je v Praze, dále ve středních Čechách a na jižní Moravě. Není bez zajímavosti, že v Libereckém kraji je o skoro 1000 skautů a skautek víc než v mnohem lidnatějším Ústeckém kraji. Přičemž počet členů v Ústeckém kraji stagnuje a ten v těm Libereckém narostl meziročně o víc než 3%. Pokrytí organizace je v základě celorepublikové, ale existují místa, kde se tomuto hnutí příliš nedaří a vedení organizace to vnímá, bude se tyto lokality víc na ně zaměřovat. Klíčové je vždy najít vhodné a nadšené vedoucí.
0: Z Ralska, kde začíná mezinárodní skautské setkání, se přihlásil reportér Jiří Jelínek. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Páteční den v kraji na Českém rozhlase Sever u konce. Po 18. hodině vás čekají zprávy, vrátí se kolega František Janečík a pak už písničky na přání. Do studia přijde kolega Míra Tartárek. Já vám přeji krásný zbytek víkendu a třeba v neděli v 5 ráno se všemi budu těšit opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosie. Zubr narozený v Chomutově posílí chov v Nizozemí. Ústečtí muzejníci umístili na poutní cestu na ústeckou Mariánskou skálu repliku pamětního kamene z 19. století. V noci jasno, teploty klesou na 11 nebo i 4 stupně. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něho projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by podle premiéra mohly být použity třeba na splnění závazků NATO. Řekl to pro Českou televizi.
3: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
1: Ústečtí muzejníci vrátili k poutní cestě na Mariánskou skálu repliku historického kamene z roku 1862. Originál zůstane kvůli ochraně ve sbírkách muzea, řekl to vedoucí historického oddělení Martin Krsek. Zvětralou pískovcovou desku s iniciálami JS našli badatelé předloni poškozenou a téměř vybouranou ze zdi. Historici také pátrají po významu nápisu, který mohl souviset s někdejšími poutěmi a procesími v této části Ústí nad Labem. Poutní cestou procházela pravidelná morová procesí ke kapli Panny Marie s díky za zažehnání epidemie a od roku 1813 také účastníci francouzské slavnosti upomínající na osvobození města od okupace napoleonskou armádou. Pětiletého samce zubra evropského z rezervace u Rokycan vyslali ochránci přírody na cestu do nového působiště. Jeho domovem se stane rezervace De Maashorst na jihovýchodě Holandska. Pětiletý zubří býk, narozený v zooparku v Chomutově, se tam připojí ke stádu zubrů, kteří v rezervaci žijí se skupinami divokých koní. Informovala o tom ochranářská společnost Česká krajina, která zvíře do Nizozemí poskytla.
4: Chomutovský zoopark poskytl v minulosti zubry do zahraničních chovů už několikrát. Například loni zubří samici pro severní Španělsko. V roce 2005 se zubři z Chomutova stali součástí populace ve slovenském národním parku Poloniny. Zubr evropský je největším suchozemským živočichem Evropy. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Reprezentační trenér Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května kádr zúží na 26 hráčů. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Kristof Kabongo, plzeňský Sojka a 17-letý záložník Sparty Hugo Sochůrek. V nominaci jsou také Chorý a Douděra, které Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru.
2: Počasí.
1: V noci jasno, teploty klesnou na 11 nebo i 4 stupně. Zítra bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, zejména kolem hor a kopců. Teploty zítra čekejte ve stínu i do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 dejte pozor na 54. kilometru ve směru na Německo. Kvůli likvidaci požáru osobního auta je neprůjezdný pravý pruh.
5: Uvažený auto už, jsou tam hasiči a dá se to opatrností opět s rychlým pruhem.
1: A ještě jednou z dálnice D8 za 26. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem leží mezi jízdními pruhy roztrhaná pneumatika z kola kamionu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání.

Patrik Mirožběrka a prvá dozněla písnička, která 100% nestárne. Posloucháte Český rozhlas Sever a jsou tady večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, přeji vám krásný páteční večer a hned také přidávám kontakty k nám do studia. Tak telefon, ten má číslo 475 212 212 a o písničku si také můžete napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte mezera a potom text vašeho vzkazu. A nebo můžete poslat e-mail na zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty k nám do písniček na přání a teď, než tady budou první telefonáty, mám tady nachystaný jeden e-mail. Zahrajte prosím paní Zdenice Vepřechové do Hostivice něco od Karla Zicha, že jí to posílá Jirka. Děkuju za zahrání. Tak já dokonce vybral duet Karel Zich a Jitka Zelenková nám budou zpívat písničku s názvem Nejde zapomenout.

0: Pro pěkný večer, pěkná písnička, Karel Zich, Jitka Zelenková a Nejde zapomenout. No a pojďme se také věnovat tomu prvnímu telefonátu po 18. hodině v písničkách na přání. Ve vysílání vítám na pana Rudolfa Zloune. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Mírku.
0: Tak jako první dneska tady u mě na telefonu. Tak jaká další písnička a komu ji věnujeme, povídejte.
1: Tak věnoval bych to rád mojí zesnulý švagrový. Pro mě,
0: ano?
1: A pro vás.
0: A také pro vás samozřejmě. Tak Miroslav Hofman, Žlutá kytka, to je ta písnička, na které jsme se domluvili, až se hezky vzpomíná, až se hezky poslouchá, zase se někdy ozvěte. Třeba v tom novém týdnu se na vás budu těšit.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

jak nad hrobem dívka bílá, modlitbou pláč svůj provází, a k poslednímu s Bohem síly sbírá. A pak tiše mezi hroby suchou travou hází.

0: Miroslav Hofmann a Žlutá kytka, písničky na přání jsou v plném proudu a také i vaše telefonování už. A já tady mám teď nachystaný telefonát dokonce z Moravy, z Miroslavy, nám volá věrná posluchačka paní Anička. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer, vám pane Míro a taky všem posluchačům. A protože vy to máte v sobotu, v nedělu nějak je na přání, se to čte a tak těžko se
0: nechce
1: dovolává.
0: Už. Ano.
1: Ano.
0: V poledne máme písničky
1: ráda,
0: na přání.
1: Já bych ráda k nedělnímu svátku paní nebo slečně Janě do Jirkova popřála hodně štěstí a zdraví. No a v pondělí bude mít Hanička básnička narozeniny, tak té bych popřála taky. Hodně štěstí, zdraví, radost s Harim, ze svých vnoučátek i pravnoučátek. Prostě ať se jí daří, ať je zdravá, spokojená a já ji ještě zavolám. A písnička ať obě potěší a já se pokusím pro Haničku ještě nějakou vybrat po neděli písničku, ale dneska ji posílám tady tu a ji srdečně Janě. Tak se mějte krásně a vám taky, ať se potěšíte.
0: Děkuji.
1: A hezké dny přeju všem.
0: Vám také ještě k vysvětlení písničky na přání o víkendu ve 12 hodin naživo samozřejmě. No ale
1: ano,
0: teď k té písničce.
1: Dobře, no. Tak jsem poučena.
0: Ano,
1: děkuju,
0: ano.
1: Děkuju moc, ať vás zdržují.
0: Krásné, krásný víkend a krásný večer. Naslyšenou, já ještě prozradím písničku. Frank Sinatra a My Way.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik tedy legenda Frank Sinatra a písnička My Way. Stále jsou tady písničky na přání, mohu slíbit, že tady budou ještě zhruba půl hodinu. Pojďme se věnovat dalšímu z telefonátu. Před chvíličkou jsme tady měli Moravu, tak se podíváme do Prahy Nuslí. Tam je u telefonu nachystaná paní Jarmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: S muzikou se podíváme do Španělska, je to tak?
1: Ano, přesně.
0: Já to tušil. Tak komu zahrajeme tu písničku a jakou?
1: Tak samozřejmě zahrajeme Haničce Básničce v pondělním jejím krásným narozeninám. Haničko, všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se máte s Harrym dobře a ať vám tam krásně svítějí večer ty světýlka na vaší krásný zahrádce, jak jste mi poslala to video. Tak a ta písnička je od Dua Bakara a jmenuje se The Devil Sent You to Colorado.
0: Přesně tak, to Colorado.
1: A písničku posílám i všem ostatním, kterým asi nechávám rád. A písnička je pro vás i Mirečku.
0: Já děkuji i pro vás, ať máte krásný víkend. Ano, slunečný tentokrát. Takové už pomalu léto tady bude trošku dopředu. Tak písnička i pro vás a mějte se fajn a naslyšenou.
1: Naslyšenou. I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the

0: The Devil Sent You to Laredo a Bakara v písničkách Dapřádí na Českém rozhlasu Sever. V neděli mají svátek Jany. Jsem rád, že se teď jedné Janě podařilo také dotelefonovat. Je to posluchačka Zirkova. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer.
1: No, zdravím, pane Míra, vás i všechny posluchače.
0: A dopředu přeji všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Děkuju.
0: K svátku, také písničku jste si vybrala. A pošlete ještě někomu dalšímu?
1: Ano, písničku tematickou Lady Jane od Stoneu pošlu těm, co už mi přáli, a to byl Pavlík a dneska Anička, kterou jsem slyšela, taky moc děkuju. A taky mi přála paní Jana s manželem, tak to bych taky písničku věnovala vám, pane Míro.
0: Děkuju.
1: A těm, kteří si na mě ještě vzpomenou. No.
0: Dobře, tak ještě.
1: Pro všechny posluchače to bude.
0: Dobře, tak ještě jednou všechno, ne? Pořádně to oslavte. A už teď můžete slavit se skupinou Rolling Stones. Zase někdy.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, pane Míro.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Legendární to skupina Rolling Stones s písničkou Lady Jane. No ale pojďme se věnovat dalšímu telefonátu. Já už tady mám ve vysílání nachystanou paní Hanku od Teplic. Já vás zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude v podání Milana Chladila. Za rok se vrátím. Bude pro přátelé do Ústí nad Labem, paní Jarmile Donuslí, paní Janě Matějkové. K nedělnímu svátku přejeme hodně, především hodně zdraví. Paní Helence do Teplic, pro vaši maminku a děkuji. Vám, pane Míro, děkuji za příjemné moderování tohoto pořadu a všem posluchačům hezký poslech.
0: A vám také hezký poslech, zdravím také vašeho pána. No a teď jdeme vzpomínat, je tady písnička s Milanem Chladilem a naslyšenou.
1: Děkuji vám.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Písnička, která nestárne z roku 1979, tak to byl Karel Gott a Stokrát chválím čas. Pojďme se teď také v písničkách na přání, než tady bude další z telefonátů, podívat na další váš třeba e-mail. Dobrý den, mým velkým přáním je nechat zahrát písničku Who Is It od Michaela Jacksona. Tuto písničku a srdečný pozdrav posílám všem věrným fanouškům krále popu Michaela Jacksona, všem posluchačům u přijímačů a v poslední řadě také vám do studia. Předem moc děkuji za splnění přání a přeji pohodový start do víkendu. S pozdravem Lukáš. Tak teď Michael Jackson, rok 1991 a písnička Who Is It.

0: Tohle tedy písnička na přání Michael Jackson a Who Is It, tak se jmenoval další písnička, která nám právě dohrála. Pojďme se znovu věnovat telefonu, jak jsem slíbil, tak se po telefonních linkách vypravíme do Německa, do Baden-Winterbergu, do města Heilbronn. Tam je u telefonu nachystaný pan Herbert. Dobrý večer do Německa.
1: Dobrý večer na severní Čechy.
0: Děkujeme.
1: Za sever.
0: Děkujeme.
1: Všichni posluchačky, posluchači, všichni v rádio a taky vás, pane Míro.
0: Děkuju.
1: A v neděli mají svátek Jany, tak máme, tak bych chtěl jim dneska gratulovat. Nedělám to rád, ale na svátek to není tak hrozný. Na narozeniny je to horší, když se gratuluje předem.
0: Dobře.
1: Tak gratuluju a hlavně přání a všem, přejeme všem hlavně hodně zdraví a pohodu. A je to Jana, naše kamarádka Jana z Litvinova, to zdravím i Helenu do Litvinova. Pak bych ještě chtěl zdravit, slyšel jsem i Janu z Jirkova, tak tu taky, ten taky posíláme s Gelindou, to je všechno nejlepší a hlavně hodně zdravit mu svátku. A taky do Ústí Kojetic z Janě, s manželem a celou rodinu a jině přejeme ještě všechno nejlepší a hodně pohody s rodinou a všem přejeme krásný oslavení. A taky ještě bych chtěl zdravit do Řivic Andělu a Vlastu Švagrovou do Janova a do Romu Františka s paní Marie. A
0: jinak,
1: jinak všechny, které ještě mám pozvat, tak nebudu jmenovat.
0: Tak příště zase. Samozřejmě písnička je pro vás i pro vaši paní, že ji také zdravíme. No a co jsme se domluvili, tak jsem nachystal, je tady jazzový muzikant Nat King Cole.
1: A no, to jsme dlouho už nehráli.
0: A Unforgettable. Tak ať se hezky poslouchají v Německu. A naslyšenou.
1: Je to tak jedna z mojich oblíbených písniček.
0: Tak i pro vás. A zase někdy. Mějte se krásně.
1: Taky.

0: Blíží se 19 hodin, to znamená za chviličku nás čekají zprávy a po nich další večerní pořady. Mějte hezký večer i celý víkend a já se na vás budu těšit už zítra od 17 hodin u pořadu Hudební legendy. Loučí se Mirek Tartárek, těším se na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Město Chomutov chce obnovit vyhořelou restauraci Dřevák u Kamencového jezera. V Litoměřicích zítra lidé poběží pro hospic svatého Štěpána. Knihovna Václava Havla není v ohrožení, řekl to dnes člen její správní rady. V noci jasno, teploty ale klesnou na 11 nebo i 4 stupně. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Město Chomutov plánuje obnovu restaurace Dřevák u Kamencového jezera. Na začátku května po zahájení sezóny na jezeře ji zničil požár. Škoda přesáhla 25 milionů korun a příčinu požáru policie stále vyšetřuje. Jak dnes řekl náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever, radnice zvažuje buď repliku původního dřeváku, anebo stavbu nové budovy, kde by bylo už i například ubytování. Rekreantům u jezera teď slouží zbývající stánky a bystra. Podle Bociana by obnovený dřevák mohl sloužit návštěvníkům nejdříve v sezóně 2028. Přibližně 700 běžců se zatím přihlásilo do zítřejšího běhu pro hospic v Litoměřicích. Vyvrcholí tím měsíční série charitativních běhů. Hospic tak chce sehnat 1 800 000 korun na spolehlivé záložní zdroje pro případ výpadku elektřiny. Běžci si můžou vybrat z 5 tras. Pro malé děti jsou určené běhy na půl nebo 1 kilometr. Více řekla mluvčí hospice Zuzana Legnerová.
3: A nejoblíbenější je trasa 3 kilometry. Kde běží. A potom máme 2 delší trasy, ty jsou 6-kilometrové a 11-kilometrové a ta 11-kilometrová letos vede nejenom do Píšťan, ale až do Velkých Žernosek, do CS Beton, do Parku Inspirace.
2: Běh pro hospic startuje v sobotu v 9 hodin. Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi, opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
4: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
2: Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Podle Dagmar Havlové by výměna ředitele v roce 90. výročí narození Václava Havla nebyla šťastná. Sport. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16 hodin a 20 minut. Národní tým pak nastoupí i v dalších dnech proti Norsku a proti Kanadě.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno, teploty klesnou na 11 nebo i 4 stupně. Zítra slunečno, přes den přechodně oblačno, teploty zítra od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 za 26. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem leží mezi jízdními pruhy stále roztrhaná pneumatika z kamionu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Tráví strniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste, paní magistro, nedávno byla v restauraci, nebo spíš v hospodě, a tam se nad vámi hospodský doslova rozplýval. Co se stalo?
2: No, když jsem mu nechávala to, čemu se neutrálně říká spropitné, tak jsem to označila jako diškrece. A on byl nadšený, protože to slovo prý už dneska nikdo nepoužívá.
1: Když krece, no, tak to je z francouzštiny asi.
2: Mm-hmm, ještě se to možná častěji používá v té zkrácené podobě diško.
1: Třeba právě tyhle výrazy jako když krece, diško, nebo z francouzštiny možná mě napadá tuzer, to je všechno v oblasti obecné češtiny, nespisovné češtiny.
2: Ano, pohybujeme se mimo spisovnou češtinu. Ovšem ve slovnících, v těch větších, slovník spisovného jazyka českého a podobně, všechny tyhle výrazy najdeme, protože ty slovníky vznikaly excerpcí z krásné literatury a tam se běžně používaly.
1: Jinak spropitné na začátku s písmenem S, jako Simona, pozor na to, abychom neudělali hrubku.
2: No, k tomu bych doplnil, že dříve se tam psalo Z.
1: Mm-hmm. Takže teď už S, jinak jak to obsat, dobrovolná peněžitá odměna za nějakou službu, třeba právě v restauraci. Našli bychom ještě nějaká synonyma, kromě zmiňované diškréce, která zní tak jako starosvětsky, nebo tuzer, jsme říkali.
2: Ještě se hojně užívalo dříve tedy z němčiny přijaté tringelt.
1: Ale to se občas i použije dnes, tringelt.
2: Pravděpodobně ano. A tam se, protože češtině není příliš už vlastní ta hláska G, tak se to také často vyslovovalo ská, tringelt. Z turečtiny máme přejatý výraz bakšiš. Uh-huh. Původně je tedy perský, ale my ho máme z turečtiny. No a čistě slovanské je

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Medicine Man

0: damals leeren Bar des...
1: War der Seidel, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Waltru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
5: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
7: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
5: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
8: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
5: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1.
4: Počasí.
5: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
0: Tak to k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
9: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
0: co?
9: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
0: O pocitech.
9: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
0: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
9: Ano.
0: Takže o ztrátě čichu.
9: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
0: Že prostě necítí.
9: Ano.
0: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová.
1: No, jejda. Jo. Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Prosím vás, nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemnej.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaře, že to takhle řeknu, snížil
1: na
0: se vám vzduch
1: procent?
0: O 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: imunita
1: pro
0: děti. Ano, aby
1: dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne. Doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřib. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví, Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsáď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úrazech hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to

0: tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
1: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
1: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
1: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
1: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování nosu.
1: Někomu se to po čase a velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to,
3: Nobelovka.
1: Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativně, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě je pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil. Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo
1: to,
0: samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit.
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí
1: a stolice
0: nepříjemně a nakonec
1: to
0: prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne. Ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: ano,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Když mi

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: vás.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová. Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný, ano. Ten nádor neroste, tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci, no. Takže jakoby pod kontrolou,
1: ano.
2: Se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek léčby, ale toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych
0: poradila,
1: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku neurologickou. A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako, přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio. Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven, a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: Jo, už se ano, slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není důvod. My děkujeme moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát. Ano.
1: A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění. A vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výluku jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už se s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když se s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledit, čím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38, vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillo, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

On rozdával lidem smích, procestoval světa lám. Dnes však z něho zůstal

0: Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups je do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Peterky, slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verunka z Kadaně a Česačů bavlny bal Vojty Kyďáka Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářila na Portě, se stavě Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší s Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltenem.

Jiřina Titourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník Jablonecké Vlupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců šlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněm hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka. A dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý

0: pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky, a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky, a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho –

0: to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy, slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne, špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela milhostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse 3x. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí. Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž, ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, nanejvýš že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rozenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak asi ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tiskl jí pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle se boutrl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fí, oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych říkal, popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? Kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby jsme o něj nepečovali, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě jít střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát si povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi. To je tak skvělý klučina z té Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže klobouk dolů před ním. On mluvil dneska i do humoriáry. To opravdu klobouk dolů.
0: Dobře.
1: Má
0: a teď rodiči, pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, toho člověka, kterýho člověka jakoby ten sport láká, co kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře ze hřbitova a byla, a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě synové vzal domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zvrzenu. Tak jsme včera ještě na zvrzenu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla a pak mě za odměnu vzal synové sebou na zvrzenu k někteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu a samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku, cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe a jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když prosím? Byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii, no tak
0: máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si
0: to jste zase té práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: mám
0: s námi.
1: Taky krásnou noc a dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak, Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Úlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Úlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba méně tučného a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale je potřeba bylinky. Mm-hmm. Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír. Luštěniny, tak to jsou potraviny, které dnes všichni jíme a považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju, česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte.
1: Helejte, místo kafe, jak si dává spoustu lidí, si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě melta zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může
1: na kontroly se musí chodit, samozřejmě. No. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. Mm-hmm. No,
0: a jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek?

0: Hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no, ale jdu si lehnout třeba 10, 11, jo, někdy i dřív, no.
1: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
0: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo, no. Mm-hmm. Jako někdo, helejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
1: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno?
0: Dáme tu básničku?
1: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
0: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť to je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. Užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
1: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeji všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla co má ruka, co má noha. A byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kilogramů. A takže mě zabíral volný čas sport. A nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí. Byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok. A jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid. A já jsem smrsla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly. A nejhorší byla na tom psychika, a bylo po sportování. A jediné, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata. A protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají i spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní. A ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůst dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí, jako teď, když po ránu je sluníčko, a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No, to mě chybí. Ano. Zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám pořádku snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si v košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty. Ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. Mm-hmm. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat letos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
0: I vám.
1: A sportu zdar.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromnej a měl by být vděčnej, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem ji pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromnej. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežijím žádný husí kachny a takový podobný věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme i na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopnej. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí ráno v 8 smídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no.
0: Ano. A Jani, co pro vás znamená pohyb? Sport? Procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Jani, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se neblázniť, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase šít, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svátek, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás dovedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán, moc děkuju za ta slova, která jste nám přinesla.
1: Mějte se všichni moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No já bych chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo? Nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když bych se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už bych tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělí. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně. Všichni, naschledanou. Díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu. Zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkové, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
2: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá,
1: jo. Ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
2: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, anebo takhle prostě. Jako,
1: no počkejte, to, no, jaká byla odpověď?
2: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale nepřiznal. Je to možný prostě, jako, a, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
2: No jistě, no, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí od toho, prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc, jako, jo, že prostě, a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo. Takže já si myslím, že ty důchodci by se mě jenom měli prostě podívat na nějaké ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
1: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení,
2: taky...
1: možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
2: Je těch možností hodně. Děkuju a nashledanou a budu dále poslouchat.
1: Budeme rádi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout, dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako bohatě,
0: ale bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda. Jo? Pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těchto běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Ne, neradím se. Já

0: úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
1: Mm-hmm. No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
0: pro mě
1: v noční
0: lince.
1: To je
0: velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako duchovně a to je taková moje meditace. No.
1: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šahla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
0: No to ne, ono to spíš se nějaký mohutější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých 100 let, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takový symbol vlastně zpovědi, že od člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat tu jeho kůru a tu jeho energii. To ti stromy jsou také živé organismy.
1: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
0: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Co ti teď ale povím? Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Stlumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Takto, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarádek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všechno krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno z druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má, a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou. No, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím aj jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Rada jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mladí. Jenom chvilku bylo, kdykoliv bylo a měl nám do děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám proto pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla a toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic, co jsem měla, to už jsem dětem rozdala, ale já jsem nejbohatší člověk na světě, mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru, krásně se to poslouchalo.
1: Ano, děkujeme. Je to tak, být vděčný za všechno, co můžeme, víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy a tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ani, ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař nějaká speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to už všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
0: Ani, a umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, tak jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, to je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby a ten, no a teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé, že no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a pospím, takže já to zase... Já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak... Nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak tež pomáhám, že, ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že. Takže tak asi,
0: Pepíno, no. Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina, zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. To, na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte to hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy.
1: Objímám, víte? U nás na
0: Balaš... A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do hůžky. No, to...
0: Jako do houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže ale taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak ten, to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď se mějte.
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete
1: jo,
0: mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se ho držela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že je zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: No, vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej. Takže já si nestěžuju, že by. A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla. To už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila, vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak se to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné? No. Já mám tu výhodu, že moje neteř je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo? Takže, Takže, ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru a
0: taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: tam. Jo, tam jsou kontakty na povědě, doma těch kontaktů moc nemám, na povědě jedině, když přijedou ty děti.
0: No, takže, umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka a takže... Tak zatím jsem spokojená. Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
0: dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda,
1: že kdybych ty bolesti bylo míň, loučíme s humorem.
0: Uzavíráme dnešní téma, Aničko, moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že si z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mně je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Utočit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajím, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak lid, no tak jste zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už to schlapči na úkor kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podej mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlá...
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
7: To
5: se urve!
7: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
7: Automat? Jako bife?
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no.
8: Že bychom zaspívali spolu.
9: No.
10: Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
8: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
10: Gota. Pánové, na
8: zdraví. Gota, není, počkej. Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
11: 5, 4, 4.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
10: On nebude tuto vědomá.
11: Ještě?
10: No, není.
11: Vem si ho. Ne, ty.
10: No, tak ahoj.
8: Počkej.
12: Haló?
8: Haló, to je Karel Gott?
10: Ne, počkej.
12: Haló?
8: Tady je Kajzer.
11: Jirka Korn. Ahoj.
8: Co chceme? Prosím tě, Karle.
12: Dobrý večer.
8: No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
10: No, vidíš.
8: Ne? Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
11: Jsou
12: to
11: pět.
12: To nic, upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
12: Tak já jedu.
8: Fajn, prima.
10: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
10: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
8: Dobře,
10: jo?
8: A pak tě zavoláme.
10: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
1: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
1: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
1: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henry mu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
2: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak, co jste dělali?
3: Jsme se líbali.
0: Cože?
1: Tak pa.
0: No počkej.
1: S Bohem, George.
3: Ale Sabrino.
1: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
1: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
3: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
1: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
4: Prosím.
5: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
4: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
6: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
4: Byl bych doma, bych.
6: Pro mě je to zásadní otázka.
5: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
6: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom bílém kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
5: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řek, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
5: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on ti mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek.

0: Tak jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce tom letý masa, ocelej rozjařený, a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty sekty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
1: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem...
0: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
1: Slyšel, nehněvejte se, ale
0: já... On dal na sporách spánek. A říkal, že prostře, vej. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
1: Hešlo, prosím
0: říkám,
1: vás,
0: nezlobte se. Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, vej. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
1: Nezlobte se, no sešla, ale já skutečně, já pospíchám.
0: Cvok,
1: ale ne, já...
0: Co?
1: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló? Můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Prťka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Prťka, vydrž.
5: Já vás ne... Halo. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe, vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Teď se jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, na shledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, na shledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymrvi, do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, haló, zvrněte to, nik šopat, přicházím. Haló, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, jdi to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to okluču ty prsty svoje od takovýhle
3: Hrgově
2: dělita.
3: Hrgově, špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pánbo.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijelou zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte?
3: Co?
2: Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdelaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně, hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota, Černochu.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Haló, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer, večer. Já to chci být, co? Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej?
5: Pardon.
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
5: Jsme rade. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Ano?
9: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
8: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
9: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: Aby se mě neobjednával třeba.
9: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, jmenuje mi okna.
9: No, a jak to?
8: No tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
9: Aha, tak Karel Šík, jmenuje okna, co děláte vy?
8: No tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
9: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak mě.
9: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
9: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
9: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo na Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
9: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šíp, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
10: Ano.
9: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
9: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych to rád.
9: Jo, no to...
10: Sám,
9: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: No, já nevím,
9: schválí. Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
10: Je to nutný, aby...
9: Je to nutný, velice nutný je to.
10: Já jsem trošku pobořenou, tak to dodělá a my přijdeme, no.
9: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
10: Tak jo, tak nashledanou.
9: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijala klidně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.